0: Myslíte, že má smysl pro humor? Taková legrace. Já jsem se třeba hodinu, když jste to psal.
1: Jaké je vaše IQ, pane Náhlovský?
0: Asi takhle. Ale pořád roste.
1: Kdy jste naposledy střelil branku?
0: To je asi 5 let, přátelé. Čirou náhodou jsem se potuloval malém vápně. A myslím, že Franta Veselý mi nastřelil do hlavy. To se odrazil míč do branky i s brejlema. A brankař chytnul drahý brejle a pustil lacinej gol!
1: To je zajímavý dotaz. Je to dotaz, dalo by se říct, na tělo. Takové máme nejraději. To je na tebe. Co tvého otce tak rozhodilo, že splodil toto?
0: Já myslím, že to byla kontušovka. To je možný. U nás se pilo leco.
1: Sdělte nám, prosím, nějakou pikantnost na pana Novotného.
0: On se furt chlubí s tím. Každý druhý vyprávění, jak skočil bungee jump. Přátelé, máte rozum. Jivor má 148 kilo. Co pak on může skočit bungee jump? Tu jizvu jsem mu já udělal v hospodě hřebíkem, aby jsme věděli, kudy máme jít domů.
1: Došel papír.
0: No, na které směli. A ty štychy, co tam máte, jsou nalepovací na suchý jízdy.
1: No tak, půjdeme dál. Jakou nemocí momentálně trpíte?
0: Horečku 6 nedělí.
1: To už je, trošku jsi to přehnal, malinko.
0: 6. týden mám 38 skoro. Už táhnu 7. týden, to je 7. nedělí, to už je na Guinnessovku.
1: Kolik máte dětí?
0: Já jsem ještě bez dětek. Mladý to tady ze mě zachraňuje, máš 4 kousky.
1: Mě to baví.
0: Baví, hodně. A každý dítě má svoji maminku. Jo.
1: Ale to je jenom kvůli výchově, víte, aby na to bylo víc času.
0: Ona každá už druhý nechtěla.
1: Tak dítě by chtěla, se mnou to nechtěl. Jo.
0: 3 má velký, pak má malinkou kačenku. Krásný zubatý dítě, holčička, jak malová.
1: Proč zubatý?
0: Prosím?
1: Proč zubatý?
0: Vím já.
1: Ale nedělej to, prokousneš si bradu zevnitř. Proč zubatý? Kačenka je normální dítě.
0: Jo, proč s ní hoblujete parkety?
1: Taková pomluva proti...
0: Za nožičky.
1: Víte, co je strašný? Proti pomluvě není obrany. Co mám dělat prostě? No to je, ale přitom, kdyby to se to zakládal kvůli takový malichernosti, kvůli takový blbosti, kvůli tomu, že nám 0,5 metru v rohu došla drátinka. Jestli... No, nic.
0: Polka si brouchí jako bobřík řezáky.
1: Tomuto království vládne 1000 blbejch králů. Jo, takhle, no helejte, vždycky, kdo vládne, tak to není v pořádku.
0: A to já vládnu, já mám krušnohorské velkovévodství, si to nevíte. Josef Alois první hlava,
1: Vypatlaná. Vymaštěná.
0: Pomazaná.
1: Pomazaná.
0: Máme i vlastní krušnohorský fernet, přátelé. No, jo. Když jste chtěli stát členy velkovévodství, můžete. Má to výhody, paní. Mám právo první noci. Paní zbedla.
1: Hele, ale teď legrace stranou. Já jsem tomu nevěřil, ale on už to začal praktikovat. Děkovní dopisy. Tam nějaká paní psala, pane Náhlovský, už mi táhne na 50 a děkuji vám. Nevěřila jsem, že v životě něco tak krásného zažiju. Je to něco, na co nikdy nezapomenu. Obohatil jste můj život a budu to doporučovat všem svým známým kamarádkám, protože na to se zapomenout nedá. Už dlouho jsem se takhle krásně a v klidu nevyspala.
0: To je pochvala.
1: Ano.
0: Láky divný.
1: Pane Náhlovský, vystudoval jste nějakou školu?
0: Ano, přátelé, já mám vysokou školu. Já mám vysokou školu. Pan Mladý nemá vysokou školu. Pan Novotný také nemá vysokou školu. Proto jim dělám blbce. A tak je to, přátelé, u nás ze všim. Chytrý dělá.

0: Jestli si použil Viagru.
1: Ne, ale mám jí doma, jsem to dostal k narozeninám.
0: Ještě si ji nepoužil?
1: Ne, no, tak, takhle. Nepoužil.
0: Jednou už ji použil, ale zapomněl ji rozbalit, takže vlastně hned druhý den zpátky na místo. Neplatný pokus.
1: Přátelé, není to pravda. Mám jí modroučkou doma. Pěkně jsem jí dostal k narozeninám, ale jestli jsem to nepoužil, pak se toho obávám a bojím.
0: Bojíš se, aby to nemělo nějaké druhotné účinky?
1: No to taky, ale hlavně se bojím. Já jsem známý smlař, já to znám. Vemu Viagru, holky nepřijdou. A co já doma, pane, že udělám zbytou kuličku na dříví? Hlejte se, já mám kamaráda, nebudu jmenovat, je to Karel Šíp. A ten si vzal Viagru v autě. A zamk si volant.
0: Děkujeme. Přátelé, to je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Josef Alois Nálovský.
1: Josef Mladý.
0: Mějte se hezky a zase někdy v Hlinsku, na shledanou.
1: Ať je Hlinsko.

0: Přátelé, nezdržujte se, venku je ohňostroj.
1: Ne, děkuji, děkujeme na shledanou.
2: Rádio Jih Cymbálka.
3: Přivítáme potleskem Jirku Sováka.
4: Krásný dobrý večer, přátelé. No, i denně jste se pozval, abych něco humorného povyprávěl. Já jsem těch zážitků měl opravdu hodně. Na jeden vzpomínám, to jsme někam letěli s Láďou Menšíkem letadlem. No a jak jsme čekali na to letadílko, já jsem dostal strašný hlad. Tak jsem šel a v takém obchůdku jsem si koupil 20 deka vlašského salátu. No, ta tetička mi to dala do takého papíru, který jsem si dal nahoru do kabely a šli jsme s Láďou do letadla. Posadili jsme se a já se dívám, že ten vlašský salát mi začíná nějak rozpadat. Tak jsem ho vzal a celý obsah jsem takto vlil do takového igelitového sáčku, který tam je připravený na to, kdyby se vám chtělo v letadle blít. No, teď jsme vyletěli, ještě řeknu, že v té době už jsme byli s Láďou dost známí herci, tak po nás všichni tak pokukovali. Najednou Láďa říká, Jirko, já jsem nějaký hladnej, nedal bys mi trošku toho vlastního salátu? Já jsem vzal ten sáček na to blidí a s lžičkou jsem ho Láďovi podal. Láďa se do toho obsahu pustil, přátelé, co vám mám říkat. Do 5 minut byly všechny sáčky nabití plné. Jak už tady bylo řečeno, jsem v důchodě a taky jsem měl takovou rozvahu, jaký je rozdíl mezi švýcarským, francouzským a naším důchodcem. Švýcarský důchodce ráno stane, posnídá a jde za zábavou. Francouzský důchodce taky po ránu si dá třeba kuřátku nebo něco a jde na procházku. No a náš důchodce jako já ráno stanu, dám si švýcarský acilpirín, zeberu si francouzský holej a jdu do práce.
3: No a už přichází další důchodci, ten známý nám Felix Holzmann. Zamíčku, dobrý večer, přátelé. Taky si bavili tří chlapí v hospodě, kdo má pitomější ženskou. Jeden říká, člověče, já mám tak dlouhou bábu. Minule mi namazala do práce chleba s máslem a dala to opačnou stranou k sobě. Moje říká, no moje, když mi dává do práce salám, tak vždycky ho voloupí a místo salámu mezi chleba dá ty šlupky.

0: třetí říká, chlapi, to vůbec nic není. Já mám tak pitomou ženskou. Minulý týden jsem mi koupil novou lednici a ta kráva pořád pere v rukách.
1: Důchodce si zajdeme na Slovensko. Pán Josef Kroner.
0: Dobrý večer. Knežovi se narodilo děcko. Utekal do porodnice, však byl špinavý v monterkách, nechceli ho tam pustit. A tak kričí na Agnešu do prvého patra. Agneša, pověz mi, kolko to děcko meria. Ty 50 centimetrů, že kolko to děcko váží, že 4 kila, že Agneša, prosím tě, na koho se to děcko podobá, ale že ty ho nepoznáš. Potkala Silvia, taká mladá robka. Tak je Agnešu takú starú robku a tá Agneša zapýta, Silvinka moja, ako to robíš, že si taková veselá? A říká, teta, ja vedu ten bohatý erotický život. My si s mojím lahneme do postele, ja si zdelám gatečky, dám ich mojemu na hlavu, chodím veselá. Agneša došla domov, rozeslala postel. Jej starý Ignác došel. Tak si spolem lahli. Ona se začíná slúkať, že si iba ty bombardia. Plniče lásky. Tak si zdevala a fúkla to Ignácovi na nos. On len tak popotahol, vyletel z postele, zažval. Agneša rožný a podaj mne flintu, vletel sem z postele. Malý Jožínko sa ráno pýta starej mami. Stará mama, vy ste včera že starý otcem nekého v ložnici zabili, že? Jožínko, že ako si na to prišiel? A že ty si vravela starému otcovi, že neho na pokoji ten už stejne nestane.
1: Právě ještě pozvu jedného Slováka, myslím, že je také hodně populární v této době určitě, Vlado Mečiar.
2: Dobrý večer, přátelé. Všetky vás srdečně zdravím. Víte, nebojte se, já se tak lehko nevzdám, protože mám důkazy, že Česi tam hodně Slovákům toho pobrali. Já vím, mám důkaz z historických pramenů, že takové Václavské náměstí bylo dřív Janušíkovo náměstí. A já mám už to bojovanie v krvi. Lebo aj môj starý otec, on bol za války veľkým partizánom. On sedel na skale, tam mal gulomeť, také veľkej gulemel. Mal môj starý otec. Číhal a strieľal letadla. Počas celej vojny tých letadiel zestrelil 60. Z toho boli aj dve nemecké.
0: Dobrý večer, vážení přátelé. Milé děti. Jednou se z ničeho nic rozhodl vlk sežrat babičku. Že jo, tak nastartoval kolo a jel přes lec jí sežrat. Potkala ho karkulka, zhodila ho z kola, rozlámala mu to kolo, zmlátila ho jako psa. Jel domů, celou noc kolo svažoval a na druhý den jel znovu sežrat babičku. Zase ho potkala karkulka, zase ho zmlátila, rozlámala mu kolo. Vlk zase celou noc svažoval. A na třetí den se mu podařilo ten les projet. Otevřel dveře a přátelé, no tak mírnix, týrnix, babičku slupl. Lehl se místo ní do postele a čeká. Přišla karkulka a vode dveří už křičí, babičko, od čeho máš tak červený oči? On říká, od té doby, co svažuju kolo, ty krávo.
1: Ha ha ha!
0: dobrou noc a nech vás fialová kráva Milka straší celou noc.
1: Tak to byl přídavek strany. Lučka Svobody. No a už přichází můj poslední host, můj oblíbenec Jarda Štercl. Nazdar, přátelé. Jako starý nímolot, halalí. Vám teď řeknu poučku, jak zastřelit jelena. Potřebujete pušku, náboje a příručku, jak zastřelit jelena. Sedíte pěkně, len přijde, vy otevřete příručku a podle ní ho písnete. Teď vám řeknu, jak zastřelit medvěda. Potřebujete pušku, náboje, kámen, dvě esa, špendlík a příručku, jak zastřelit jelena. Sedíte na posezu, přijde medvěd. Vy po něm praštíte kamenem, medvěd si strašně naštve a začne za vás šplhat na ten posez. Vy šplhá nahoru, jo, píchlte špendlíkem do voka. On zakřičí, hergot voko. Vy řeknete, mám dvě esa. On řekne, to jsem z toho jelen. Vy otevřete příručku, jak zastřelit jelena a podle něho píchlete.
3: Moji milí, a to je všechno, co jsem si pro vás připravil. Věřím, že jak mě s váma, tak vám se mnou bylo dobře a veselo. Mějte se pěkně a zase někdy naschledanou.
4: Tady běhám po chodbách a nevím jak to, já tady hledám právní poradnu.
5: No tady to je, prosím. Tady máme samé takové cedulky, které ukazují, kde ta právní poradna se nachází. Šipky jsou.
4: Prosím. Aha, šipky, no jo. No jo, já hledám právní poradnu, a ne šipky. Jsem tady dobře, teda na místě, že ano?
5: Zajisté, co si přejete?
4: Prosím. No, a vy jste tady jako takovej, který má přes tohle něco jako dělat?
5: Samozřejmě, já jsem tady referent.
4: Co jste tady?
5: Jako referent.
4: Ale jděte.
5: No.
4: No a vy jste doktor?
5: Ne, jsem právník, prosím.
4: A doktor ne?
5: No, také, přirozeně.
4: No, to je dobře. Je vidět, že jste se dobře učil. Že jste právník.
5: To s tím nemá co dělat. Co
4: no má, já mě záleží na to, abych věděl, jak jste se učil. Ale... říct každej, že jo, to je, já si po vás budu dávat pozor. Tak,
5: no, k věci.
4: Tak já jsem si tady udělal takový škicle, abych na nic nezapomněl, víte?
5: Tak prosím, no.
4: Pane, poradno. Já bych vám to strašně rád pověděl od začátku.
5: To je důležité.
4: Radšte rozumět při vašem vzdělání.
5: Ano.
4: No, ano. Tak u nás v domě,
5: ano,
4: jako co bydlím.
5: Ano.
4: Nenudím vás?
5: Ne. Ale říkáte to trošku pomalu. Venku čekají lidi. A vy
4: no jo, no, čekají lidi. Já zase jsem zvyklý mluvit volně.
5: No.
4: Tak zkrátka u nás v domě spadnul jednomu pánovi kořenáč.
5: Co se mu stalo?
4: No rozbil se. To už se mu stalo, no.
5: Tomu pánovi...
4: No tomu pánovi nic.
5: A jak je to možné, to měl ale štěstí.
4: No, on tam nebyl.
5: On tam nebyl?
4: Ne.
5: No, tak pokračujte.
4: No, a dole šel zámečník se psem.
5: A nač potřebuje, prosím vás, zámečník psa?
4: To je to. To moje žena říkala taky. Na co potřebuje zámečník psa?
5: Ovšem.
4: Jo.
5: No.
4: No jo.
5: No a co ne, dál?
4: No počkejte, to je právě to nejzajímavější.
5: No.
4: A ten květináč?
5: No.
4: Nebojte se zlobit, když budu říkat kořenáč? No. No je to trošku těžší, víte?
5: To je stejné, no prosím.
4: No není, květináč je prázdný a kořenáč je jak spaný. No to je jedno. A ten květináč spadnul tomu psovi zrovna před šumák.
5: No tak to se vlastně nic nestalo.
4: Je. Nestalo, já vám dám, nestalo. Nestalo, jako by se nestalo, jak se to veme. Ona to psaraně a mrtvice.
5: Co?
4: No mrtvice.
5: Ten... Toho psaraně na mrtvice.
4: No hrozně. Kdyby tady by vystřešel a spadl před váma pětináč, vás by taky na ně, kdyby vám spad kořenář před čuma. Dovolte. No ne, já jsem, pane profesore, to tak nemyslel.
5: No tak co se jiná, tak
4: celá...
5: Zahranila mrtvice.
4: Jo.
5: To se nestává přeci.
4: No nestává, tomuhle se to stalo.
5: A co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
4: ne,
5: bylo?
4: Ne, to byl ratlík.
5: Ratlíka, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
4: No zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roků. No víte, to už se hodně třese ratlík. Třese už, když mu jsou 2 měsíce a když měl 15 let, tak to dělá nohama.
5: Podívejte se,
4: já
5: to
4: se
5: vlastně,
4: dívám.
5: Ten pes pošel stáří.
4: Ne? No já si to taky myslím, ale ten krejčí říká...
5: Jaký krejčí?
4: No to mu patřil ten pes.
5: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
4: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
5: Ale vy jste říkal, že patřil tomu krejčímu.
4: Ale vy to pořád nějak šmodrcháte a pořád to, ten krejčí měl psa a ten krejčí se jmenoval zámečník Karel. No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
5: No?
4: No a já jsem smutný.
5: Kvůli tomu psovi?
4: Ale ne po tátovi. Ale... Já jsem Václav smutný.
5: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane smutný?
4: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
5: No.
4: Já jsem to viděl.
5: No.
4: A já mám být jako svědek korunovaný.
5: Co?
4: Koruní.
5: Koruno. A o co vám vlastně jde?
4: No, on ten zámečník, co je krejčí, abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídá, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě vás potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstruhejte. No, abstruhejte, no to vy neznáte.
5: Abstrahujte.
4: Co?
5: Abstrahujte.
4: No, když to vidíte, tak se mě ptáte.
5: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
4: No.
5: No tak a co dál? Tak co vám řek? Tak, no.
4: Nenudím vás, pane.
5: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
4: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
5: Dovolte.
4: No jo.
5: No a co bylo dál? Co vám říkal?
4: No. No, že jako, tedy zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsvědčím,
5: no?
4: Že ten Ratek a tak a tohle a že jako, že by mě za to dal třeba 500 korun.
5: Za co?
4: Za co, Jezus, mante, vy jste tupej. No, že bych to jako řekl.
5: Počkejte.
4: Kam?
5: Řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
4: No, on povídal. Když mě odsvědčíte, pane, vy, no. Já, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik...
5: Počkejte. Vy počkejte.
4: Já čekal.
5: Já bych to chtěl vědět přesně. Přece no. S vámi nemluvil ve třetí osobě.
4: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva.
5: Ale to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil... Tak mluvil v první osobě, ne?
4: Ne. On o nikom nemluvil a o sobě taky ne.
5: Podívejte se, pane smutný.
4: Cože?
5: Podívejte se, pane smutný.
4: Když mě znáte.
5: Víc
4: jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
5: No jo, to jsem.
4: No tak.
5: Jo, to
4: tak, když s vámi mluvil, tak vám řekl, když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocený a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
5: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. Pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
4: Ale, no to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
5: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým, jeli k takovým věcem mě neměl navádět. A proto vás... se sem jdu zeptat.
4: No jo, dobře, ale on vás naváděl?
5: No nenaváděl.
4: No tak co vlastně chcete?
5: No, Jezus, mare, já to věděl, že to bude těžký případ.
4: No.
5: No já zkrátka u nás v domě, co bydlím.
4: No.
5: Vlastně rozumět.
4: No rozumím, no prosím.
5: Při vašem vzdělání.
4: No.
5: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
4: No, to jste mi přeci řekl.
5: To už jsem vám říkal.
4: No ovšem.
5: To je zajímavé.
4: No.
5: Tak to by bylo všechno v pořádku.
4: No to je vyřízený.
5: Nehníváte se, že jsem vás držel.
4: Ale vůbec ne.
5: Ne, no tak to jste hodnej.
4: No.
5: No tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
4: No.
5: Co jsem dlužen?
4: No, to je bezplatná poradna.
5: To je bezplatná poradna?
4: Všem, to je zadarmo.
5: No, tak ono to bez toho za víc nestále.
6: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
7: Tak to byl jednou jeden rybář a ten měl ženu a oba dva bydleli na břehu moře ve velikánský láhvi od octa. No, můžete si představit, jak se tam v té láhvi páchlo kysele. No ale byli chudí, tak co měli dělat? Rybář chodil na ryby a žena čekala doma na úlovek. Ale jak to bývá u rybářů, žena se víc načekala, než on chytil. Jednou takhle v úterý to bylo, myslím, rybář si vzal žížaly, škubánek a bramboru, napích to všecko na tři udice, rozmách, se pěkně nad hlavou to pěkně zatočil až bluňk. Zapích prut a čekal na zabrání. Ani se pořádně neusadil a ryba zabrala. Nejdřív ťukla, pak zas. A najednou se šňůra natahuje, rybář sek a už ji táhne. Bránila se, pěkně se bránila, jen co je pravda. Ale rybář nepovolila, už se voda čeří a ejhle, zlatá ryba. Dobrejch 7 kilo. Hej, rybáři, někdo volá. No, daleko široko, nikdo není, rybář kouká. Hej, rybáři, pušť mě, nech mě žít. Rybář kouká jako blázen. Ryba mluví. Udice jí vadila ve výslovnosti, pravda, šišlala trošku, ale nicméně rozuměl jasně, jak říká, pušť mě, já nejsem skutečná ryba, já jsem zakletý princ. No, ryba, která mluví stejně, nemůže být dobrá, pomyslel si rybář a povídá. A tak dobrá, tak si jdi. A pustil ji. Ale nějak mu to otrávilo rybolov, tak složil pruty a jde domů. Tak co chytil, ptá se žena. Ale chytil jsem rybu. Rybu, která byla princ, a tak se mi pustil. A to jsi za to nic nechtěl? Ptá se rybářova žena. Dal jsi rybě život, či ne? A to se zadarmo nedělá, tak běž zpátky a požádej o něco. A o čím mám požádat? No třeba o novou chalupu. Smrdí to tady po octě a byt nemůžeme nikde sehnat. Běž a řekni o chalupu. No tak šel. Nechtělo se mu prosit rybu, ale nechtělo se mu taky hádat se s ženou. Přišel k moři a všiml si, že už není tak průzračné, jako před chvíli. Žloutlo a trošku se kalilo. Stoupl si na skálu a spustil. Zlatá rybo, slyš má slova. Vylez z vody, zjev se znova. Mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. A ryba se zjeví a povídá. No co chce tvá žena? Říká, že když jsem tě pustil, že mě máš odměnit. Nelíbí se jí bydlet v láhvi od octa, tak chce chalupu. Jdi domů, má chalupu. Ryba jde domů a vidí ženu, jak čeká před chalupou. No, pojď dál, povídá. A vede ho do chalupy. Pěkné 3 pokoje, jeden veliký a 2 malé s postelemi. kuchyň plná nádobí, pánví, hrnků a všeho, co je potřeby k životu. Tak vidíš, povídá žena, máme chalupu. A pěknou, do smrti máme pokoj, libuje si rybář. No, to se ještě uvidí. Odsekla praktická žena, uvařila večeři a šli pod duchnu. Asi tak za 14 dní začala žena fňukat, že prej je chalupa malá, že prej se jí nic nikam nevejde a že nemá kam uvést hosty a tohle a tamhle a kde si a co si a že zkrátka jde rybář a řekne rybě, že potřebují vilu. Vilu? No co, jendi. Ryba to ráda udělá, dala chalupu, dá vilu. S těžkým srdcem šel rybář. Přišel k moři, voda v něm kalná, šedivá, hustá. Ale klidná. Postavil se na skálu. Zlatá rybo, slyš má slova. Vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou, jako šídlo a pálí dobré bydlo. A ryba se zjeví a povídá, no co je zas? Ale má žena jako tento noh. No chtěla by vilu. Jdi domů, má vilu. Jde rybář domů a kouká, před vilou stojí jeho žena a zve ho dál.
8: He, to koukáš, co?
7: A všude plno služebnictva se klaní, poklona pane šéf, šofér čistí kabriolet, kuchařky ruku líbají, milostivá paní rybářka s nosem nahoru z pokoje do pokoje provádí, lustry z křišťálu rozsvěcuje, zhasíná, do ledničky koukne a výdelně s mužem zasedá. Stůl plný jídla, vína Chateau Neuf du Pape, Nuit Saint-Georges, Liebfraumilch, Marsala. A z oken jídelny je vidět park plno květin a dále obraz jeleny, zajíci, bažanty a holubník na dvoře jako chrám veliký. Ha! Máme do smrti postaráno, jíhne rybář. To se uvidí, odsekla praktická žena. A najedli se, napili se a šli pod péřové deky. Ráno se žena probudí, muž ještě spí. Koukne z okna a vidí krajinu sluníčkem zahřátou v dálce hory. Ale nevidí oblaka a neslyší síkorky. Vidí jenom majetek a majetek a slyší jenom zvonit, co zní jako zlato, jako zlato. Hej, vstávej! Oblíkni se, hajdy k rybě, řekni, že chci být králem na celou zemi.
9: Co králem? Kdo?
7: Já, ty moulo, běž k rybě, ale.
9: To nebudu žádat, máme dost.
7: Možná ty, já ne. Oblíkni se, ať dala vilu, dá království. Zase s těžším srdcem. Touže cestou k moři jde muž. Ví, že nedělá dobře, no ale co má dělat teda?
9: Ženy se bojí a jejich nářků se bojí a jdou mu na nervy. A moře je černé, od dna se kopce vody obracejí a smrdí hnilobou. Postaví se na skalu zlatá rybo, slyš má slova.
7: Vylez z vody a zjev se znova, no. Ty to víš, já mám ženu zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo. No co chce tvá žena?
9: Žena, no, chce být králem.
7: Jdi domů, je králem.
9: A z vily se stal zámek. Plno věží a věžiček a všude vojsko a zlato a ocel a meče a erby a sluhové a dvořaní a nevolníci a hudba a smích a ticho a pláč. Pláč dole ve věžích. Ale tam rybář nepřišel. On vešel do veliké síně, kde bylo plno dvořanů. Vévodové a knížata, arciknížata a biskupové, arcibiskupové a preláti, magnáti, grófové a lokajové, vojáci a generálové, hlupáci a arcihlupáci, ale to pod řády a řetězy nebylo k poznání. Všichni se hluboce klaněli, protože neměli páteř. Tu jim vyndal krejčí, aby jim líp seděly obleky. A nad nimi nahoře, na trůně míly vysokém z ryzího zlata, seděla jeho žena na hlavě diamantovou korunu a v ruce žezlo. Po stranách stály dvorní dámy, každá o hlavu menší než ta první, od největší po nejmenší, tupě se usmívali. Tak co? Tak si králem? Ptá se muž.
8: Bože, povídá rybářka, králem jsem.
9: No, tak to máme teď opravdu do smrti postaráno.
8: Nic nemáme. Katí se žena, žene se po schodech strůnu, šlápne si na vlečku a plác. Leží na parketách a zatímco dvořané umdlévají a jiní pomáhají, Katí se žena a hned se sebera zpátky k rybě, že chci být císařem.
9: Nepůjdu, nepůjdu, nepůjdu, máš dost.
8: Půjdeš, nebo budeš o hlavu kratší, jsem tvůj král. No tak šel.
9: Srdce z olova nohy vlekl, až se k moři dovlekl. A moře bylo černé, jako by kvasilo. Bubliny jak z bahna šly k povrchu. A puch ležel na hladině a zvedla se vichřice, takže sotva stál na skále, sotva se udržel, když volal: zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou, zlou jako šídlo a pálí dobré bydlo.
8: No, co je tentokrát?
9: No, chce být císařem.
8: Jdi domů, je císař.
9: A ze zámku se stala tvrz a hrad a palác v jednom. Zdi z alabastru, kování ze zlata a víc vojska kolem a víc povolení ke vstupu a víc prohlídek vstupujících a víc hluku a víc hudby a víc smíchu a víc ticha a víc pláče dole ve věžích. Ale rybář to neslyšel, protože vstoupil do obrovského sálu, kde byly mraky knížat a erteplat a králů a místodržitelů a vicekrálů a více místodržitelů a diplomatů a více diplomatů a hlupáků a více hlupáků, ale to nebylo k poznání, protože měli více řádů a více řetězů. A uprostřed byl trůn z platiny, 2 míle vysoký, a tam nahoře seděla rybářka a na hlavě korunu z uranu, žezlo z rádia a říšské jablko zlatá reneta. Po straně trůnu stáli těžko oděnci, první 2 míle vysoký a každý druhý o hlavu menší až do úplného pumprdlíka 8 milimetrového. A před trůnem tlačenice sultánů, šachů, maharádžů, rádžů, džů, ú.
10: Hej, ženo, seš císař?
9: Volá nahoru rybář. A z výše 2 mil odpovídá žena:
10: nečum, neklábos, běž k rybě, chci být papež.
9: Papež?
10: Ne, papež, hlupáku.
9: Už běží rybář, už nemyslí, už neváhá, už jen dělá, co mu žena řekla. A vítr se vzedmul nad krajem, sníh a plískanice, u moře hukot příboje s každou vlnou miliony skřeků. Mraky se plouží po vodě a dýchat se nedá, jak vítr člověka zalkne. A přece se dostal na skálu. A přece zavolal: zlatá rybo,
10: co se vás dává? Zjistím se znovu, já mám žezlou jako síla, vloj pálí dobrý byl.
8: No co je opět?
9: Papežem chce být.
8: Jdi domů, je papež.
9: Když přišel domů, uviděl obrovský chrám a kolem plno paláců a zahrad. Všude plno stráží, které mluvili švýcarsky. A všude vonělo kadidlo a cinkali zvonky, a šepot z povědnic zněl jak hukot Niagáry vzdálený. A v nejkrásnějším paláci na vysokém trůnu ze svíček seděla jeho žena, na hlavě tiáru, 3patrovou korunu s nástavbou 5 křížků a 6 andělíčků, kteří stále zpívali hosana. A na tlustých kobercích leželi králové a císařové a poslanci a policejní ředitelové a byli se v prsa, jak se byli, řády zvonili.
11: Tak, teď seš papež, už nemůžeš být nic víc,
7: To se uvidí, odsekla praktická žena. A sestoupila z trůnu za zpěvu Haleluja, haleluja. A šli na večeři. Když byli pojedli každý po hovězím holoubátku, přikryli se andělskými křídly a usnuli. Muž spal, jako kdyby ho do vody hodil. No, když se taky nalítal za ten boží den. Ale žena nemohla spát. Převalovala se na posteli jako sousto trávy ve volský tlamně. A neusnout, a neusnout, a neusnout. Už začalo svítat. A jak ta kouká z okna, tak vidí, že se sluníčko vyhouplo nad obzor. Ukázalo čepičku, pak čelo. A jak se začalo usmívat na svět, světlo začalo tlačit měsíc za hory jako špunt do lahvičky. A tu napadlo rybásku něco hrozného. Rejpla loktem do muže, vzbudila ho a křikla: honem se oblékej a utíkej za rybou. Chci pohybovat sluncem a měsícem, ať to zařídí. No, muž se protahuje, zívá, už jim nevěřil. A ne, ne, prosím, že nech mě spát. Dolů z postele. Dolů z postele, lenochu, a utíkej za rybou. A prásk stáhla ho z postele, vyhrnula si noční košili a bim! Kopla ho tam, na čem rybář obyčejně seděl. A žádný řeči. Nudím se a nechci se koukat, jak slunce a měsíc vychází a zapadají, kdy je napadne. Já to budu řídit a basta v pidli a do rybáře mydli.
12: Ale želo, jmine pro Pětran, pamatuj se, to zařizuje pambu. Do toho ti nic není.
7: A je mi. Já chci být pambu. Dala ryba chajdu, dala vilu, krále, císaře, papeže, udělá mě bohem. Utíká muž k moři a strhla se bouře, že sotva na nohou se udržel. A dul vítr, zelené listy rval ze stromu, domy kroužily ve víru jedlí a borovic, rybníky vysal a hodil na louku jako plivanec. A ve tmě za svitu blesku jako krev červených přišel rybář k moři. A to moře rvalo a ječelo, černé vlny s bílou korunkou dorážely na skály a dalo mu práci, aby je překřik: zlatá rybo!
12: Slyš má slova, vylez z vody! Zjev se znova, mám ženu zlou, jako šídlo, a pálí dobrý bydlo.
7: No, co tentokrát?
12: Moje žena chce vládnout sluncem, chce vládnout měsícem a atom chce rozebrat a mlíčnou dráhu podojit. Co já vím, co ona všecko chce. No, ona chce být jako pambu.
7: Jdi domů, najdeš ji v láhvi od octa.
12: No a tam ji našel. Kyselým smradu, rozcuchanou, mastnou, se špinavým krkem a s okousanými nechty. A tam oba žijou dodnes.
7: Až jednou takhle budete mít čas a nebudete mít opravdu nic na práci, jděte na nejbližší nádraží a vyjďte si na výlet do Nejde dále. Musíte jet osobním vlakem, čím osobnější, tím lepší. A pojedete přes Důvěřov, Vejtahy do Samochval. V Samochvalech vystoupíte a sednete si na autobus. Ten pak jede přes Horní Dedál, pak přes Dolní Dedál a potom přijede do vesnice, která se jmenuje Nejde dál. No a i kdybyste chtěli jet dál, tak v Nejde dáli už dál jet nemůžete, protože ta vesnice se jmenuje Proto Nejde dál, protože tam už ta silnice dál nejde. A proč? No, jinu, protože tam na jednou místo silnice je náves. Ale ta náves, to není taková prázdná náves, jako bývá na vesnicích. To je vlastně jeden jediný veliký pomník. Taková, řekl bych, skamenělá silniční nehoda. Nejdřív vás upoutá veliký bík, který stojí na zadních nohách a předníma nohama zezadu se opírá o ramena takové stařeny, která je velice vyděšená. A kousek dál je párek docela hezkých mladých lidí svázaných provazem dohromady jako do otýpky. Pak je tam několik ovcí, několik telat, pes, kohout, asi tři husy a pár housat.
13: A to všecko je jako z kamene vytesané a pod tím je z květin vysázený nápis, který se čte Fim Farum. Fim Farum. Hned za pomníkem je kovárna. A v té kovárně to všecko začalo. Před dávnými lety tam bydlel kovář. A ten kovář měl ženu a ta žena byla mladá a velice hezká. Tenkrát vesnice nejde dál, patřila ještě knížeti pánu, kterému spravoval celý majetek jeho první lokaj. Tenhle první lokaj byl docela pohledný chlapík. Ne, že by byl pěknější než ten kovář, to ne. Jenomže nebyl tak umouněný a nepotil se, protože nepracoval se žhavým železem blízko ohně. Chodil si v krajčičkách a brokátku s tenkou hůlčičkou z daleké ciziny. Mladá, hezká, ale hloupá ženská někdy nepozná, v čem je čeho cena. A tak si ta kovářka za zády svého muže začala s tím vyfintěným prvním lokajem. A jak to tak na světě bývá, čím víc se ta kovářka s tím prvním lokajem milovala, tím víc jí ten kovář stál v cestě. Jak prej to zaonačit, aby kovář nebyl? Nech prej to na mě, povídá první lokaj. A šel za knížetem pánem. Počkal si, když byl kníže pán v náladě a začal mu syčet do ucha. Ten kovář, jasnosti, má takové divné řeči. Tak všechno kritizuje. Nic mu není recht. Má takové divné myšlení vašnosti, totiž jasnosti. Zkrátka dobře, měl by se nějak preventivně potrestat. No když to říká on, náš věrný první lokaj, tak toho kováře potrestáme. No nejlépe jasnosti by bylo něco pod trestem smrti mu uložit, něco, co by nemohl vykonat, a pak ho za to potrestat. Je, ale co? Třeba, aby za jednu noc ukoval řetěz, kterým by se dal zámek vaší jasnosti třikrát obtočit. No, do rána to neudělá a bude za trest viset. Já, velice dobré a velice vtipné. No tak to sepsali, opatřili pečeti a první lokaj s tím uháněl ke kováři. Když mu to přečetl, žornul okem po kovářce, které to v koutkách hrálo při pomyšlení, že už zítra ráno bude vdovou. Náš kovář dal tušku a papír, kouk se, kolik má materiálu, pak si to spočítal a viděl, že ten úkol je nemožný, že řetěz do rána ukovat nemůže. A tak se svými starostmi svěřil své ženě. Co prej by mu radila? Jak z toho ven? To se ještě ptáš. Jak z toho ven? No než by tě veřejně oběsili, než bys takovou veřejnou ostudu své ženě udělal, tady máš provaz, jdi do lesa, oběs se sám. No kováři se nechtělo, ale spočítaný to měl. Úkol se udělat nedá. Už se viděl před tribunálem, už se viděl, jak ho vezou, polešení vystupuje a pak si řekl, když to má být můj osud, vochlup dřív, anebo vochlup pozdějc. Vzal provaz a šel do lesa a chodil a hledal větev, na které by se pověsil. Tadle se mu zdála moc vysoko, tadle se mu zdála moc tenká. No to víte, každý člověk ten svůj konec odkládá, jak může. Až konečně našel takovou, že už se vymlouvat nemohl. Udělal smyčku jako na telátko, poroztáhnul a dává si kolem krku. Hej, co to tady je? A proti němu stojí nádlesník, kterého tu v okolí nikdy neviděl. A hned se pustil do kováře. No, cože on si vlastně myslí? Cože to by bylo za les tady, kde by visel vysatec? No a co on vůbec je za chlapa? Jakmile mu někdo pro vás do ruky podá jako berande a chce se pověsit. Co pak se lidi sebevražděj jenom proto, že hned nemají úspěch? A mluvil a mluvil, mluvil jako kniha. Jenom jedna věc byla divná, že občas, když se moc rozmluvil, tak mu z uší plamínky vyšlehly a byla tak trošku cítit síra. Aby to tak byl čert. myslí si kovář.
14: To je dost, že jsi to poznal, povídá ten nádlesní. A když už to víš, tak ti taky povím, proč jsem se tě ujmul. Máme v pekle plný kotle takových slabochů, jako seš ty. Pro tebe už kotel žádnej nemám. To ti rozčistím řetězem pomůžu. Běž domů, řetěz bude.
13: To řek a vylít asi tak půl metru nad zem. Rozsvítil se, jak žárovka, a povídá,
14: no, teď abych tě rozesmál.
13: A začal se točit a točit, až se celý les rozsvítil, lítali z něj jiskry, jako když mamutí bruskalí, že ocelovou lomenou hřídel. No, ne, že by se to kováři moc líbilo, ale smát se musel. A smál se ještě celý týden, když viděl, jak se první lokaj divil, že ten řetěz do rána přece ukoval. A kníže pán mu dokonce poslal 1000 dukátů. Ale pak ho smích přešel. První lokaj si zase vyčíhal, kdy měl kníže pán zase náladu a začal syčet jako had. Kovář se jasnosti holedbá, že všechno dokáže, že by se jeho jasnost kníže pán sám prej od něj mohl učit. A tudle prej ho někdo viděl, ani to nechci říct jasnosti, jak si před zámkem odplivnul. No zkrátka dobře, ještě toho dne první lokaj četl kováři divnou objednávku. Za jednu noc kovář vodu z řeky do zámeckého parku přemístí. Za to obdrží 1000 dukátů. Nesplní-li, dostane provaz. Bim ho. Kovář se zasmušil. Ale kovářka se radovala. Zítra budu vdova, hola, hej. A když se jí kovář o radu ptal, dala mu ji. Než veřejnou ostudu, ať si tedy kámen kolem krku uváže, jde se utopit. Víte, mužský, to je divný národ. Když věří své ženě, tak neprokouknou, co by každý jiný osel prokouk. A tak kovář se sebral a šel k vodě. Přišel k řece a kouká, kde by jaký valoun našel, že by si ho dal kolem krku, až blunknul tam, aby už měl po starostech. Co pa tu hledáš? Proč parači nejdeš na pivo? Ozvalo se z vody. A hele, tamhle za rákosím kouká z vody mokrá hlava, hovoří. Pro pána vodník Čochtan, to mi ještě scházelo. Počkej, počkej, neutíkej, povídá ta mokrá hlava a začne se přibližovat. Pár kroků do břechu se vynořila víc a už se brodí ven celý vodník. A jak tak leze ven, hned osíchá, jenom z šosu mu voda kape. Kvář by utek, ale nemůže. Noha se mu propadla do bahna a ne ji vytáhnout. Tak Čochtan si ho obejde, prohlídne si ho a hned ví, oč jde. Tak koukej. Jestli se chceš utopit, tak jinde. Já dušičky pod hrničku už dávno nedávám. A abys mi tu nafouknutej utopenec pořád se rejdil, na to už nemám žaludek. Zachytíš se mě někde pod kořenem a budeš kazit vodu. Bude se to teďka tady všecko třít a jak ten potěr k tomu přijde, aby dýchal hnilobu. Dost škody nadělaj papírny a továrny. Ještě ty bys mě tady scházel. A co tě to tak popadlo? Mladej, silnej. A svět tě netěší.
15: Inu, těšil by, kdyby...
13: No, kdyby co? No, kovář se tedy Čochtanovi svěřil. Podívejme se tak vodu z řeky do parku. Za jednu noc nanosit sáfra, sáfra, to je nějaká tvrdá norma. No, ale když už ti čert pomohl, tak to ti vodník musí pomoct taky. Když už pro nic jinýho, tak protože jsme oba Češi, že jsme oba z tradice proti vrchnosti. Hele, vlez si mě tadyhle na záda, no, musíme proti proudu tamhle k horejímu mlejnu. Vytáhl kováře z bahna, posadil si ho na záda a šel s ním do vody. Když byl popás v řece, povídá Čochtan, resl sem a resl tam. A jen to řek, vyrostl mu pod šosama s odpuštěním šroub. A ten se začal točit a točit a už si to šupa jedili proti proudu, jen se voda pod Čochtanovým pupkem rozstřikovala. Za chvíli byli u horního mlejna. Čochtan zarejdoval takhle pod hlavní stavidlo a povídá: hele, dávej pozor, já teďka jdu tamhle dolů zacpat šlajsnu a nadzdvihnu jez. Až na tebe zahoukám, ty vytáhneš tohle stavidlo a pak utíkej, utíkej, ale rychle. Až voda se přeleje a poteče rovnou do zámeckého parku. To dořek, nastartoval se a frčel ke šlajsně. A netrvalo to dlouho a už bylo slyšet houknutí. Kovář zabral, vytáhl stavidlo a uháněl domů. Ještě když si lehal, tak se musel smát, jak tomu Čochtanovi se ten šroub vrtěl s odpuštěním tedy rovnou pod šosama. A smál se i druhý den, když se koukal, jak první lokaj, kalhoty vyhrnutý, brouzdá se parkem ke kovárně a v pěkném koženém míšku nese 1000 zlaťáků od jeho jasnosti. Jeho jasnost už byla stará jasnost a už jí to v hlavě povážlivě kornatělo. Toho ten první lokaj uměl využít. A když zase jednou kníže pán měl náladu, začal mu hučet do ucha: ten kovář neví, co by roupama dělal. Jasnosti. On sice umí kovat, ano, ano. On sice umí přelejt vodu z řeky do parku, ano, ano. On umí moc, ale jasnosti, on za to moc vydělává. To kazí v nejde dáli morálku. A tudle prej věrohodnej jeden lokaj slyšel od jinýho, ještě věrohodnějšího lokaje, že kovář kašlal směrem na zámek. Ale, no ale jak ho, ale potrestáme, když všecko umí, až tě nakonec mě to zase bude stát peníze. A jeho jasnost už se skoro začala zlobit. Fimfárum jasnosti, fimfárum ale neopatří, povídá první lokaj.
16: Cože on to plká, cože?
13: Fimfárum jasnosti, fimfárum.
16: Co to je? Fimfárum.
13: No právě, že nic jasnosti. Ani já nevím, co to je fimfárum. Takže ať přinese, co přinese, můžeme říct, že to fimfárum není a pověsíme ho.
16: On má ale nápadný fimfárum, šmík a bude vyset.
13: A jeho jasnost se tak bavila, že usnula. Tentokrát si kovářka s lokajem libovali. Fimfárum kovář nesežené. A bude času na milování. Chudák kovář prolistoval všecky slovníky cizích slov. Finesa, finish, finitní, finta, fiola, fistule, five odsklok, až k fiskultuře, ale depak flagelanta i flažolet to našel, ale fimfárum nikde. A když si ženě postěžoval, no, tak však víte, co mu řekla. Tohle, že nepřinese samo sebou, tak ať si veme tamhle pušku a ať se radši jde do lesa a zastřelit sám, než aby byla ostuda s popravou. To už ale kovářovi to začalo vrtat hlavou. Oběsit mě poslala, utopit mě radila a teď mi dává flintu. V hlavě se mu to kutálilo sem a tam, až došel k řece. Měsíček svítil a na mělčinách to šplouchalo, jak se ryby třely. Hřbetní ploutvičky se v měsíčku blištily a jen se nad vodou tetelily. A nad tím vším sedí Čochta na vrbě a usmívá se. Prst na rtech kýve na kováře a šeptá: tiše, tiše, řekou proudí láska. Chceš mi něco?
17: Fimfárum chci. No počkej, jestli chceš takovýma slovama ryby plašit, ty nemehlo. No a nechci plašit. Ne, fimfárum chci.
13: A kovář se mu zase svěřil.
17: Fimfárum? No co by to mohlo být, to neznám. To mě samotného zajímá.
15: Čerti vědí, co to může být.
17: No vidíš, když čerti, tak čerti. Ty jednoho znáš, tak se ho zeptej.
15: A kde ho najdu?
17: No počkej, jestli dnes pátek, tak hraje v tom zříceným mlejně Mariáš s těma strašidlama, co tam mají službu.
14: A poněvadž pátek byl, kovář tam čerta našel. A jak je pak dlouhé fraky, hned se mu svěřil, co má obstarat. Vimfárum, ti dát mohu, ale nikoliv zadarmo. Dáš mě za to Vimfárum, počkej, 3 zlé duše mi dáš. Platí? Já potřebuju 3 exempláře do pekla na výstavu pro dorost.
17: Kovář povídá, 3 zlý duše? Tolik zlých lidí neznám.
14: Ha, ha, ha, ha. Protože jsi idealista. A já si je vyberu, až je poznáš. Tak co, platí? Platí. Tak pozor. Tohle to je Vimfárum. Povídá čert a přitom vytáh z holinky proutek jen o chlup tenčí než ta nejtenčí rákoska a hned pokračoval. Je jenom jedno na světě, čili unikát. Pak podívej se, vezmeš Vimfárum a takhle jim švihneš. A všecko, co se hýbe, stuhne a znehybní jako na obrázku. Nehne se to, dokud nešvihneš po druhé, to si pamatuj. A teď běž domů a tiše vylez na půdu na cekněci, ale tu pušku tady nech v lese, tu sebou domů neber. Jakmile uslyšíš svou pušku štěknout, koukni se dírou od suku dolů do seknice. Tak si myslím, že to Vimfárum budeš moc hned vyzkoušet. Pšouklo to a čert byl pryč. Kovář opřel flintu o strom a šel domů. Vylezl na půdu a přemýšlel, ten čert má něco za lubem. Ale co? A v tom z lesa zalehla rána. Pohlase to byla jeho vlastní kulovnice. A hned se dole v seknici rozsvítilo. A bylo slyšet kovářku, jak se směje a hlaholí, ale ještě jeden hlas se smál a hlaholil, hlubší a ne neznámý. Kovář koukne sukem a vidí ve světnici svou ženu, jak se objímá s prvním lokajem a jak oba tancujou a libujou si. Ta se nám to dneska daří, konečně je po kováři. A tancovali jako zběsilí. Kováři se udělalo červeně před očima, trošku mdlo a ve vteřině mu bylo jasno, co tak dlouho nechápal. Tak vy takhle, za mými zády, povídá. Vezme Vimfárum a švih! A kovářka a první lokaj znehybněli, jako když utne. Stáli ve světnici s nohou tanečně pokročenou, s tváří rozjásanou, ale jako z kamene, jako ze žuly. To už kovář se běh z půdy a popad hřemen a pěkně do nich začal mydlit. Kovářka, nekovářka, lokaj, nelokaj, hlava, nehlava. A když se hřemen roztřepal, popad koště. Matka mladé kovářky se probudila, slyší rány a jde se podívat, co se děje. Držela dceři a lokajovi palce a tak se pustila do kováře a chtěla párek bránit. Kovář vezme Vimfárum a švih a baba stuhla, jako když přimrzne. Tak to koště kovář o tu babu dodělal. A pak ze žalu i z únavy přišla na něj mrákota, sedl si za stůl, podepřel si hlavu a usnul. Ráno se probudil, umyl, nasnídal, oblékl se do nedělního, kovářku s lokajem nejdřív pěkně provazem omotal, vzal Vimfárum a švih a hejbejte se a pěkně přede mnou a hybaj. A tak je obživle hnal před sebou, aby je ukázal celé vesnici pro výstrahu. Jenže na návsi málem by je byl ztratil.
13: Pasáčkové jako každého rána vyháněli dobytek a husy na pastu a tam se to najednou všechno srazilo a semlelo. Lokaj toho chtěl využít a už se vyvlík, stará baba začala křičet a splašila bejka.

Prej si vybral ty tři zlé duše. Toho lokaje, kovářku a paní tchýni. Aby kovář švihnul a on, že už se postará, že už si odvede. Trestat to můžu, pomyslel si kovář. Ale na duši právo nemám. Nikdo nemá právo na lidskou duši. No tak chvíli dělal, jako když přemýšlí. Zatáhl jednou, zatáhl dvakrát za měch a když vyskočily plamínky v ohništi, šup, a hodil fimfárum do ohně. Zasyčelo, zasmrdělo a bylo po něm. A zrovna tak pan nádlesní, jen toho smradu zbylo po něm víc. Na návsi mezi tím vypukla panika. V té chvíli totiž, co pan nádlesní se měnil v obláček síry, všecky ty tři znehybnělé postavy najednou skameněly. Lidi se lekli a utíkali a volali Pětran do čepice. Drželi se za hlavy a rozprchli se všemi směry. Když tohle kovář viděl, hodil si ranec přes rameno a pěkně, tiše, zadem přes zahrádku kolem Čochtanovy vrby do lesa. A už ho nikdy nikdo neviděl. Alespoň ne v Nejdedáli, kde po něm zbyl ten podivný pomník. Ale byl prej viděnej na Milevsku. Prej se tam oženil s docela hodnou ženskou a ta prej složila písničku, která se dodnes na Milevsku zpívá.

0: Dožínky v...
1: Jo,
0: svítí to. Dožínky v naší obci. Naše obec, malebně rozprostřená v úrodném Polabí, honosí se slávou tradičních dožínek již od dob Marie Terezie. Leč poslední dobou výnos z hektaru začínal povážlivě klesat a sklizeň zrna kolísala. Agronom to sváděl na jaderné podzemní výbuchy v Nevadě a při schůzích dával kolovat protestní petici s textem: Kapitalisto, ty blázne, kvůli tobě víno zvázne. Staří sedláci však opovážlivě tvrdili, že nedostatek hnojiva působí na naši úrodu mnohem více než Amerikánovi výstřelky a dokonce agronoma obvinili, že jeho nápad pobít dobytek, aby se ušetřila píce, byla neuváženost. Máme přeci ještě jednu krávu, bránil se agronom. Ano, pravili staříci, ta ovšem nestačí pohnojit 54 hektary a ještě denně nadojit 100 litrů, aby splnila náš čestný závazek. Tyto okolnosti i to, že sklizeň obilnin se poslední léta podobala spíše houbaření a od klasu ke klasu si v mlze netrefil, nás vedli k tomu, abychom netrvali tvrdohlavě na tradicích buržoazního zemědělství a slavili dožínky jen jednou za 5 let, až nastřádáme úrodu. Letos tedy nastal kýžený 5. rok. Již přípravy naznačily, že letošní oslavy budou mohutnější než kdy jindy a co do velkoleposti nezůstanou za manifestacemi rudých gard v Pekingu. Již v lednu začali důchodci brigádníci poponášet hnůj blíže ke studni, aby uvolnili náves a zpřístupnili tak vchod do radní.

Vinice, kde byla otevřena putovní výstava Kulak žrout. Z věže kostela sundal pokrokově smýšlející farář kříž a nahradil ho bohatým snopem pšenky, abychom měli stále na očích výsledky své pětileté práce. V každé chalupě se peklo, smažilo, prkené podlahy se smály bělobou a čerstvé vápno usadilo se na zdech. V předvečer slavnosti, přesně v 19 hodin, zapnul předseda místní rozhlas a posluha Jóna se tudíž rozběhl od chalupy k chalupě a trychtýřem všude oznamoval, že u příležitosti dožínek přijede divadlo z města a na návsi bude sehráno fotbalové utkání mužstva vesnice se silným oddílem žáků TJ Tuchoměřice. Slavnost pak bude zakončena nevídaným cvičením požárního sboru, při kterém bude poprvé v dějinách obce použito místo kbelíků ruční stříkačky s překvapujícím účinkem. Pak šla v rozhlase až do 10 hodin hudba. A tak se pomocí techniky dověděla o průběhu dožínek celá obec až na chalupy na Hadím vrchu, kde rozhlas ještě nebyl zaveden, protože dýchavičný Jóna nevyběhl kopec. Druhého dne ráno se vesnice probudila do zářivého dne. Pionýři stáli čestnou stráž u drahého kombajnu, který byl stále jako nový, protože se ho na našich polích nedalo užít. V domově důchodců se na společné besedě od 5 hodin ráno vzpomínalo s hněvem, jak v roce 1906 zlý statkář Brůna přerazil bič o svého čeledína. Pak se důchodci seřadili do průvodu a obešli zahradu bývalého zámku, aby se na vlastní oči přesvědčili, že zemědělská šlechta je už dávno pryč. I na jiných místech vesnice se rozběhly besedy se zasloužilými bojovníky za svobodné zrno. Na schůzi v hospodě u Kotoučů vzpomněli obyvatelé na seržanta Trofima, který ve 45. roce přenesl svůj tank přes pole na ramenou, aby neponičil úrodu. Také jsme se slzou v oku vzpomenuli památky prvního předsedy družstva Aloise Kouly, kterýž na první pokus zázračně rozeznal pšenici od jetele. Na besedách se nezapomnělo ani na legendárního pasáka ovcí Jana Patejdla, který zachránil svěřené stádo před vlky tím, že se sám nechal smečkou sežrat, za což mu pak byla udělena peněžitá odměna ve výši 40 korun. Ale i současnost obce skrývala své talenty a tak dožínkové dopoledne se stalo přehlídkou družstevního umění. Traktorista Ciprián předvedl jízdu na 6 strojích současně, přičemž na jednom jel a ostatní ovládal vůlí. Zootechnik Bouberle pak zarecitoval vlastní báseň o poli tohoto znění. Ondy jsem se oholi, belhal po našem poli. Napadla mě myšlenka, zdali ví má panenka, že je to jiné dnes, když tu není Kulak pes. A zase jsem se oholi odbelhal do stodoly. Báseň měla velký úspěch a proto Bouberle přidal ještě jednu o lásce dojičky a námořníka, kterého bouře zahnala na vesnický rybník. K polednímu přijelo ohlášené divadlo z města. Profesionální soubor, který se skládal ze dvou žen a jednoho muže, pro nás připravil historickou hru Bitva u Lipan a ne 6000 mrtvých. Byla to velkolepá podívaná na fantastické výkony herců, z nichž každý hrál nejméně 10 postav. Zvláště muž, který hrál polní vojsko i panskou jednotu, nepolevil celé 3 hodiny v tempu. Chvíli útočil, chvíli bránil, chvíli chroptěl, chvíli jásal a nakonec se udeřil o vůz a padl. Všichni jsme plakali, ale on se jako zázrakem zvedl a řekl: neplačte hloupí, to byla jenom hra. A bylo zase veselo. Dožínkový společný oběd na náměstí byl také důstojný tohoto svátku. Družstevní hejno tří slepic bylo celé vybito a snědeno i s peřím. Odpolední fotbalové utkání jsme vyhráli po nerozhodném výsledku 13-13 losem. Spokojeně radostným průběhem dne těšili jsme se na zlatý hřeb dožínek, cvičení spojených požárních sborů,
největší od první světové války. Přesně v 16 hodin polil velitel cvičení Jan Voda za napjatého ticha radnici petrolejem a vyzval rodiče, aby dnes klidně půjčili dětem sirky na hradě. Stalo se tak. Příští hodinu diváci oceňovali potleskem, jak si děti hrají. 18.30 vypadla konečně pětiletému Jiřímu Pantůčkovi sirčička s rukou a radnice vesele chytla. Hoří, výborně, zvolal velitel. Hoří a hvízdl na prsty. Z blízkých i vzdálených úkrytů se vyřítili hasiči, obklíčili neprodyšně radnici a zanotovali píseň Červená se line záře. Při šesté sloce předseda znervózněl. Snad byste mohli začít hasit, chvěl se mu hlas. Tenhle plamínek, zasmál se velitel. To uhasím slinou, zase se čekalo. Plameny zachvátily druhé patro. Haste, ozývaly se výkřiky, když oheň začal přeskakovat na okolní chalupy. Zbabělci, už klíbl se náčelník. Nevěří mým hochům, a zatroubil poplach. Požárníci rozvinuli hadice a stiskli několik knoflíků. Mohutné proudy tekutiny začaly svůj zápas ohněm. Vesnice propukla v jásot. Ať žije náš požární sbor. Plamen radnice se však nezmenšil. Naopak se spíše podobal výbuchu sopky. Nejenže okolní chalupy vzplanuly jako svíce, ale i kulturní dům za vsí se začal podobat pochodni. Velitel znervózněl a oznámil předsedovi, že končí cvičení, neboť s tímhle nechce nic mít. Požárníci odjeli směrem k městu. Vesničané se chopili tradičních kbelíků a dlouho do noci se potýkali se živlem. A tak při dožínkách přišla naše vesnice o všechno. Zemědělci rokovali na ohořelých trámech o neúspěchu hasičského cvičení. Teprve po týdnu jsme se dověděli zajímavost. Jeden z hasičů zapojil čerpadlo hasicího cvičení na cisternu s benzínem, neboť chtěl, jak sám řekl na besedě s postiženými, ušetřit vodu v jeden zásadě ani litr vody na zmar. I když to, že vesnice lehla popelem, by se někomu mohlo zdát tragédií, bylo by nesprávné nevidět, že požár vrátil půdě plodnost. Popel důkladně prohnojil družstevní lány, takže už zase máme dožínky každý rok. Ať žije náš požární sbor.

Můj první ples. V životní pouti každého jednotlivce mají své místo společenské události, na něž se nezapomíná ani po létech, kdy hlava obělí se, krok duní a myšlenky zpomalují svůj chod. K těmto událostem patří první ples. Často i dnes, když 5. vyzvednu si důchod a u svátečního kafíčka v automatu ve stoje zahálím, myšlenky mi zalétnou o 10 let zpět, kdy jsem v tanečním víru pohupoval se sálem v rytmu boogie-woogie. Na ples jsem přišel už ve 3 hodiny odpoledne. Někomu, kdo nezná plesový život, by se to možná zdálo brzy, ale já jsem byl fikaný. Chtěl jsem si prohlédnout prostředí svého společenského triumfu a proto se mistra v pivovaru poprosil o 2 hodiny volna, které si nadělám v neděli od 6 do 12. Vyzkoušel jsem si úklony do všech světových stran, kromě západu, protože tam se klanět nebudu. A prošetřil sklus parketu. Kolem 7 hodiny se začali trousit do sálu první návštěvníci. Stoupil jsem si u vchodu a vybíral děvčata. V 19:10 jsem měl vybráno asi 200. V 19:30 přijelo mé příbuzenstvo. 3 autokary vysypaly posly venkova. V čele průvodu šel můj strýc Vavruch, tlačil pluh a volal: Vesnice, zdraví město. Jeho srdečnost však nikdo neopětoval. Dokonce slečna v šatně, když věšila strýců sváteční kabátec s jednou klopou uprostřed těla, pravila nevlídně, že snad nebylo třeba nosit na ples vzorky ornice. Po těchto úvodních scénách jsem si umínil, že se příbuzným raději vyhnu a o to více se budu věnovat děvčatům. Jedna stála právě v koutku. Přikročil jsem k ní a otázal se: Přišla jste také na ples? Přejela srdečným pohledem moji dětskou tvář a nadšeně ocekla: Ne, čekám tady na vlak. To mě trochu zmátlo, ale řekl jsem si: Pohledneš se jinde, všechny na vlak nečekají. A abych neodešel jen tak, zeptal jsem se: V kolik vám to jede, moje milá? 8, ale teď hned. Vzal mě za rameno jakýsi hromotluk. Hele, tamhle je náš Láďa, ozvalo se najednou zhora. Seběhl jsem rychle do přízemí, zatímco dvojitý had příbuzných sehnal budovou. Naštěstí se mi podařilo vmísit se včas mezi tančící. Zabral jsem se do rytmu a stavil na odiv pracně nacvičené figury z kurzu. Vířil jsem sálem jako tornádo, kdo neuhnul, ležel. To je blázen, vykřikla jedna slečna přede mnou. V tu chvíli byla na zemi. Jeden starý pán v lóži se rozplakal dojetím, že po letech opět vidí lidožroucké tance z ostrova Bali. Konečně jsem dotančil na chodbu. Otevřel jsem dveře a zavrávoral zklamáním. Ve vestibulu stál strýc Vavruch a ostatní mužské příbuzenstvo. Tady je, zvolal strýc a přivinul mě k sobě. Šel jsem z obětí do obětí. Pak mě dovedli k tetám. Znovu obětí, radostný pláč, znovu jsem omdlel. To je z toho, pravil strýc, že můj bratr Joza opustil rodnou hroudu a zběhl do městské kartounky. Kluk teď hladový, nic nevydrží a dělá hambu jménu Vavruch. Jak chce tančit, když se neudrží na nohou slabostí? Brečel jsem bezmocně na křesle. Nebul, Láďo, zvolala teta. Dneska hlad mít nebudeš. Z ruksaku vyskočila jelítka, ovar a křen, domácí chléb, káva a sádlo. Marně jsem volal, že nemám hlad. Marně jsem zavíral ústa před přívalem mastnoty. Chvíle mi se měl pocit, jako by řezník vedle mne neustále porážel prasata. Byl to vrchol utrpení, který ještě zvyšovali poznámky Gardedam. Podívej se, družstevník, jak se má. To by byla partie. A ne ten tvůj sportovec, který přinese obrázek Gagarina a loudí oběd. Zástup kolem nás houstl. Některé dámy se podlézavě ptaly, jestli ten hezký chlapec půjde tančit. Jiná paní se rovnou zeptala, zdali něco nezbyde.
strýc jí hodil jelítko a dáma z díky odběhla do přízemí, pronásledována dychtivým davem. Tak, teď si vem do kapsy ještě dva chleby, něco mezi to a jdi tančit. Jásal strýc. Pořádně, děvčata, protoč. Pěkně stiskni. Víš, že já nemám rád upejpání. Nás bylo v chalupě 16 a taky jsme se uživili. Nechci tančit, zaupil jsem. Spíš je mi špatně od žaludku. To bude z hladu, usoudila teta. Nechceš něco zakousnout? Pro boha ne, vykřikl jsem. To bylo jenom chvilkové. Půjdu tančit. Jenom už to řeznictví schovejte. Jdi, chlapče, zachrochtal děd. A nedělej radu hambu. Víš, že já jsem tančil na laně a nebýt toho pádu z věže, tančím dodnes. Kráčel jsem zvolna k parketu. Vesta na bříšku se povážlivě napínala a sako se nedalo dopnout. Nechceš foto z plesu, tlouštíku? Nabídl se fotograf. Neměl jsem sílu odpovědět, jen jsem tiše zafuněl, až mu spadl aparát. Snad nemusí být hned tak zle, rozplakal se ten muž a snažil se slepit objektiv žvíkací gumou. I za rohem jsem slyšel, jak běduje. Teď jsem žebrák, ještě že umím kreslit. Šel jsem tupě dál, motal jsem se chodbami a prosil nebesa, aby mi alespoň trochu vytrávilo. V temném zákoutí se ke mně přitočil jakýsi člověk a zašeptal. Mládenče, nechcete nakreslit na památku z plesu? Udělám vám pozadí, jaké si přejete, třeba ples. Stůjte klidně. Náhle vzhlédl. Ach, to jste vy, promiňte, že obtěžuji, jenom nefunět. A zmizel. Vyrazil jsem přímo k parketu. Dámy, které dojídali naši potravu, mě poznali a začali mi nabízet dcery. Naše umí tango nejlíp ze všech, slyšel jsem. Měl jsem toho právě dost. Pokud jde o tanec, je to možné, připustil jsem. Ale postavou připomíná hydrant. A bylo volno. To jsem potřeboval. Stoupil jsem si doprostřed sálu, vytáhl zápalku, kapesník a dal kouřové znamení. Kapelník spustil skladbu na mou počest. Dámy začaly šeptat. Hrajou solo tomu boháči, co rozdával jídlo, kterou pak si asi vybere. Nevybral jsem si žádnou. Vadily mi dychtivé pohledy, které neoceňovaly můj půvab, ale sádlem promaštěnou náprsenku. Klesl jsem do podřepu, sepil ruce na prsou a začal tanec pokroku kozáčka. Přímo přede mnou se k sobě naklonily dvě dámy a jedna sykla. Já jsem vám říkala, že je to reklama.

0: ví dosežení. Je mi trapné o tom hovořit, ale jednoho dne mě matka zvedla sekerou z pece a pravila s neznámým mě přízvukem v hlase. Kvído, mám tě ráda skoro jako vlastního syna, ale takhle to dál nejde. Musíš se oženit a přestat hnít. Po 40 se schánějí děvčata těžko. Mně je 106 a cítím, že slábnu. Již stěží vyšplhám na topol, když vyhlížím do kraje, nevedeli oce dráb. A ráda bych se dočkala vnoučat. Je to snad moje vina, že jsem panic, rozčil jsem se, však víte, jak moje známosti neslavně dopadly. A nikdo nemůže říci, že se nesnažím. Již v 7. třídě jsem kroužil kolem učitele Kubiše, který hlasem připomínal ženu. Bane, děvčata o mě nestojí, jen si se mnou hrají, zůstanu starým mládencem. Budeš trpět samotou, řekla varovně matka. Důchodce mýval také v mládí, pohrdl ženami a minulý týden ho ranila mrtvice z touhy v erotickém dusnu při filmu Lásky jedné plavovlásky. Oj, to se mi nestane, ocekl jsem. Chodím jen na sovětské filmy. Ty jsi byl vždycky blbec, Kvído, zahřměl otec. Musíš překonat prvotní ostych k něžnému pohlaví. Žen je víc, pitomče, každá touží být počepcem a ty nejsi partie k zahození. Postavu máš jak Spejbl, nápad jak Hurvínek a tvých 60 z cihelny, když pěkně naprkno každého prvního vyrovnáš, si manžel k pohledání.
1: Já se zeptám něco. Řekl jsem svých 600 nebo 60. To opravdu i na socialismus bylo málo. Tak. Myslel, že dělám srandu. Takže, pane režisére, já to trošku vrátím.
0: Postavu máš jak Spejbl, nápad jak Hurvínek a svých 600 z cihelny, když pěkně naprkno každého prvního vyrovnáš, si manžel k pohledání. Myslíš, otázal jsem se nedůvěřivě, nešprýmuješ jako Ondy, když si mě poslal do lékárny pro semtele. To byl april, tu písinku. Ale dneska máme 1. dubna. To je pravda, řekl jsem. Jdu se oženit. A začal jsem se oblékat. Jdeš ven, Kvído, probudil se dědeček. Vyzvedni mi na obci žebračenku na příští týden. A mě přineš žejdlí k lihu, volal praděd ze síně, kde pálil samohonku. Ale já už jsem nikoho neposlouchal. Slušně ustrojen vmísil jsem se do proudícího davu přímo před naším domem na Václavském náměstí. Dnes se ožením, opakoval jsem si pevně. U muzea stál pán s dámou, která se mi líbila. Pardon, nepřepustil byste mi tuto kůstku? Požádal jsem ho slušně. Nech nás, Pejble, řekl muž a táhl dívku do muzea. Obrátil jsem se tedy jinam. Před domem potravin stála pohledná prodavačka losů a lákala lidi, že šťastný los jim pomůže z bídy. Chcete být mojí? Oslovil jsem jí mazlivě. Kolik dáš? Optala se prakticky. No, 600 na prkno každého prvního. To jako pozornost? Ne, to je moje mzda. Tak to ne. Na socialismus to sice není málo, ale pro mne jo. Já čekám na princest tmavší pletí. Slušně jsem se uklonil, koupil si los, abych nevypadal jako fouňa a šel dál líčit pasti. Netrpíte samotou, dámo? Otázal jsem se dívky, která sebou křečovitě trhala před suprafonem v rytmu jakéhosi šlágru. Počkej, až dohraju, brácho, řekla mi a zavěsila se do mne, takže se musel převzít škubavé prvky. Trochu mě to překvapilo, ale už jsem slyšel otázku, kdo tě učil Holandsko? Chtěl jsem se přizpůsobit a odvětil. Chceš se bavit o zemáku? V tom dohráli. Dívka sebou ještě několikrát trhla a vyhrkla. Tenhle flák miluju, mohl bys mi půjčit bůra? Půjčil jsem jí ten obnos, abych si ji zavázal a začal jsem řeči o manželství. Pověděl jsem jí všechno o sobě, o mé peci, o naší rodině, o cihelně a že zítra by mohla být i mou před Bohem i před lidmi. Protože nic není na překážku, neboť 15 let již jistě dovršila. To jsem dovršila včera, pusinko, odpověděla. Zajásal jsem. Zákon je na mé straně. Rodiče jistě své svolení dají, zvláště když se pochlubím, že jsem v 45. jako první viděl sovětský tank v Praze. Má to ale jeden háček, ozvala se nevěsta. Můj je se mnou už 3 roky a tahá se o rozvod. Zesmutnil jsem. Nic si z toho nedělej, žužlíku. Když se budeš chtít se mnou pobavit, přijď do Demínky. Nemáš cigáro, Bobe? Šel jsem dál se sklopenou hlavou. Čas ubíhal a nevěst nepřibývalo. Zkusíš to jinak, Vído, řekl jsem si a začal se plouživě šinout za dívkou, která vypadala velmi spořádaně. Černá jubka, široká sukně až na zem a pěkný květovaný fjertoch. Stopoval jsem jak Vinetu, rudý gentleman, až do obchodního domu. Prohlížela si zboží nevinnýma, rybýma očima a už jsem ji chtěl oslovit, když dáma jakoby nic chovala do fjartochu plnicí pero a po širokou sukni ukryla štůček anglické látky. Zlodějka, chmatařka, látku a plnítko bere, tady musí jít stranou. Zašel jsem k tajnému policistovi, který dokonale maskován v gumovaném plášti a koskované čepici s nechtem stál nenápadně stranou a zřejmě náhodou nic neviděl. Zadrželi jsme tu podvodnici a detektivy z úřední moci demaskoval. Jaké bylo však moje překvapení, když z pohledné dívky se vyklubal můj děd. Když mě uviděl po boku strážce zákona, lapal po dechu a pak mi spílal nejhoršími jmény. Volá je na celý dům. Teď ještě ty idiote můžeš prozradit, že tvůj otec utloukl předsedu místního národního výboru Hrušní a vědí o naší rodině všechno. Mohl jsi mít bohaté Vánoce, tulpasy, a teď musíme spoléhat opět na Červený kříž. Utekl jsem z dosahu starcových slov, ještě z dálky jsem zaslechl, jak žádá policistu, aby jeli na Holport. V tom mě zamrazilo v zádech. Na chodbě u sochy hojnosti stála dívka a plakala. Ozval se ve mně rytíř. Mohu vám něčím pomoci? Podívala se na mne skrz slzy. To půjde těžko. Jen se mi vyspovídejte. Svěřená bolest trápí méně. To nepochopíte, dobrý muži, řekla dívka a pohladila mě. Krásný pocit projel mi tělem a pohladil se mi také. Pak jsme se chvíli střídavě hladili a plakali. Nakonec se mi svěřila. Kamarádky ze svazu mládeže se jí smějí, že ještě nemá chlapce molotce a že její otec buržuj známý, který zatajené pruty zlata na půdičce ukrývá, každého solidního nápadníka důdkami zažene. Rozhodl jsem se, že se postavím proti tomu draku sedmihlavému, jehož 48. rok nepoučil, a ručku v ručce vyrazili jsme na vinohrady k dívčiným rodičům. U vrat mohutné vily stál sluha ve fraku, pohrdavě si změřil můj hubertus a požádal o navštívenku. Pán jde se mnou, Alfrede, pravila slečna. Promiňte, milostivá, ale tento týden je to již 3. žebrák. Toto je můj nový ženich vrátný. Pardon, to je jiná. Berete si ho vy. Vešli jsme do zahrady. Všude puch květin. Omylem jsem pozdravil mramorovou sochu, která vypadala jako živá. Obešel se mi a spadl po břiše do jezírka plného blatouchu. Zahradník mě vytáhl kosou a já se znovu zavěsil do své vyvolené. Pak jsme došli do salonu. Dvakrát jsem sice upadl na schodech, ale byla to vina koberce. Jsi své rázný, miláčku, šeptala mi Lucie a postrčila mě do jídelny, kde se právě hodovalo. Nechte si šmakovat, popřál jsem hlasitě a vylil vodu z rukávu. Podívali se na mě nechápavě, ale to už mě Lucie představovala. To je Kvído, dělník z cihelny. Snad soudruh mohl počkat, až přejde oběd, řekl otec a zamračil se. Je to můj ženich a ráda bych ho přizvala ke stolu. Otec začal divně frkat a paní zřejmě matka pravila, že to jsou hloupé vtipy při jídle. Myslím to vážně, dupla si Lucie. Ať pán přijde za rok, to už budeš vdaná, křikl otec. Teď si ještě dítě a vysrkl ústřici. Ustoupil jsem překvapením na tou hrubostí a nechtěně brnkl loktem o sloupkové hodiny. Chtěl jsem je zachytit, ale strhl jsem záclony a co čert nechtěl, přímo do krbu. Potom se pamatuji na velký požár, popáleniny třetího stupně a tichou svatbu v cihelně. Tchán Darmošlap, který se kdysi tak vypínal, je rád, že nyní sdílí s tatíkem pec a já, že složím každého prvního 600 na prkno. A vytrestal jsem ho, buržuje. Nepoučil ho únor, poučil ho kvído. Zúčtovali jsme spolu.

Můj vstup do internátu. Od 5 let jsem toužil po kariéře úředníka v bance. Mí černé klotové rukávy, razítko, v zásuvce chléb s koňským salámem, přepážku s neprůstřelným sklem proti střelám banditů a slinám zákazníků, před sebou stohy bankovek, tvrdé české valuty a 14 dní dovolené. Život však obyčejně nepřeje dětským snům. Také mně se neměly tužby vyplnit. Když jsem vycházel v 5. třídě 9letku, zavolal si mě otec do Včelína za město, kde jsme bydleli, a řekl: školní docházku si splnil nezrovna nejlíp a vstupuješ do života. Ano, teď budu bankovním úředníkem. S tím se rozluč, zarazil mě otec. Se svým vysvědčením se mezi škrabáky neuchytíš. Již jsem tě zapsal do zemědělské školy s internátní výchovou. Budeš-li se dobře učit, staneš se kočím. Pokoušel jsem se otci odporovat holí, ale tatík zvolal: ještě ránu a otevřu úly. Prohrál jsem. Druhého dne ráno mě otec dovedl na nádraží. Opatrně se rozhlédl a zavedl mě k nákladnímu vlaku. Život je tvrdý, chlapče, řekl. Nebude se s tebou mazlit. Skoč do něj rovnýma nohama. A přivázal mě pod vagón k nápravám vozu. Šťastnou cestu a piš, šeptl pak ke kolejím a dojatě odcházel směrem k nádražní restauraci propít ušetřené jízdné. Musím přiznat, že mi nebylo nejveselej. Otočil jsem za otcem naposledy usozené oči. Děkuji ti za výchovu, tatínku. Zahlédl jsem ještě, jak se otec na peroně ujal kufru, který se mu zdál opuštěný, a zmizel s ním rychle v davu. Zůstal jsem sám, poprvé bez domova. Snad proto se mi začaly honit hlavou divné myšlenky. V internátu se mnou mazlit nebudou. Vždyť co je to vlastně internát? Omšelá budova, kde jsou chlapci a děvčata pod jednou střechou a nesmějí k sobě, ani kdyby si to přáli. Za těchto myšlenek ubíhala má cesta do jeseň na Šumavě. Pražce se mi míhaly těsně pod sedínkou a výhybka něco chvíli klovla mezi žebra. Také roj včel, který jsem si doma vypůjčil, abych měl nějaký majetek do začátku, začínal nebezpečně bzučet. Často vyběhla včelka spod čepice a toulala se mi po tváři, jež zvolna opuchala. Po 12 hodinách jízdy, přesně v jeseň, provazy povolily. Dopadl jsem tvrdě mezi koleje. Po čase, právě když jsem otvíral oči a přemýšlel, kdeže to jsem, zvedl mě průvočí ze země. Co tu děláš, chlapče opuchlý, ptal se přísně. Ale naslouchám dunění, nejede-li v dáli vlak. Vymluvil jsem se chytře a prchal důstojně jakousi stokou směrem k internátu. Tma mi sice stěžovala orientaci, ale velký řev mě vedl neomylně. Před internátem stály dva zástupy. Na jedné straně dívky, na druhé chlapci. Několik mužů stálo na valníku a křičelo dolů. Světlomet umístěn na věži internátu osvětloval prostranství, jiný pročesával okolí a jakýsi střelec vysílal z oken ředitelny k lesu náhodné rány. Záznamy hovoří jasně, křičel muž z vozu. Jeden přivandrovalec jménem Antonín Bobr chybí. Dokud se nenajde, nedostanete oběd a klíč od záchodku. Pochopil jsem, že hledají mě. Už jdu, zvolal jsem a vběhl do světla. Pán, zřejmě ředitel, seskočil z válníku a vytěl mi políček. Kde jsi byl, Toníčku? A znovu rána. Spal jsem, pravil jsem podle pravdy a uhnul biči. Kde pak si spinkal, vyzvídal ředitel a strčil do mě válníkem. Na kolejích, odpověděl jsem, chtě se zachránit čistou pravdou. Ředitel s vychovatelem se na sebe podívali a kývli hlavami, jako by něco tušili. Dobře, Toníčku, řekl ředitel, chceme ti věřit, ale pověz nám tedy, proč tolik páchneš? Šel jsem stokou, vyhrkl jsem upřímně. Direktor s vychovatelem na sebe kývli ještě významněji. Samozřejmě, že se my hlupáci tak ptáme, ale vysvětli nám, Antonínku, proč jsi tak opuchlý.
Ani tentokrát jsem nezalhal. Mám podčepicí roj včel. A máme ho, lháře. Zapištěl vychovatel a ředitel mi strhl čepici z hlavy. A začal karneval. Včely dlouho bez potravy ukazovali řediteli, jak jsou pilné. Pokryli jeho postavu bzučivým kobercem a měli se k dílu. Mezitím, co vedení volalo o pomoc, obstoupili mě budoucí spolužáci a jednohlasně mě zvolili svým náčelníkem. Bývalý vůdce ke mně přistoupil a prohlásil závistivě. Takhle si představuji vítězství lži.

jak jsem se vyučil. Na formování mého charakteru v dospívání měli vliv tito lidé. Služebná Olga znalá věci, trafikant Vávra a hostinský Trejbal, jehož heslem bylo i dítě má žízeň. Nejvíce mě však ovlivnil strýček Urban Světoběžník. Pravda, u nás doma nebyl příliš oblíben, nebo jeho pověst kasaře nebyla pro náš rod tou nejlepší vizitkou, ale já ho miloval. Líbila se mi jeho sbírka falešných vousů, lesklé kasařské náčiní, kýchací prášek proti policejním psům, padělané bankovky všech měn, které stály za to, bodky s podpatkem vpředu ke zmatení stop, které nesundal z nohy, a dokonalá napodobenina uniformy seržanta zahraniční tajné služby. Na rozdíl od nás měl Urban vždy hodně peněz. Maminka se mi sice snažila namluvit, že její bratr hodně spoří, ale já dobře věděl, že bez ustání a bez ostychu krade. Ondy jsem si schoval za ucho žvíkačku a jedva mě strýc pohladil po hlavě se slovy si hodný a bohatý chlapec, už tam nebyla, a naopak Urbanovin se začaly pravidelně pohybovat čelisti. Tato a podobné příhody mě se strýčkem zblížily. Začínal jsem si jeho podivné práce vážit. Některé kousky mě přímo nadchly. Ku příkladu o Vánocích, kdy se v domě na 10 vteřin zhaslo, aby mohl Ježíšek nerušeně přijít, stačil ukrýt stromeček, ozdoby i cukroví, nehledě na to, že sousedé pohřešovali ryby a synků velocipe. Byl jsem proto nesmírně šťasten, když si mě strýček vyhlédl za učedníka, neboť, jak řekl rodičům, mám dlouhé štíhlé prsty, které jinde sotva najdou využití. Maminka sice mínila, že bych mohl být truhlářem, ale Urban se jen usmál a prohlásil, že lépe počkat, až stůl bude plný. Ani otec se nemohl smířit s myšlenkou, že budu šmatákem. Když má štíhlé prsty, ať je hodinářem, není to krása takové zlaté hodinky? A zadíval se podivně na zápěstí. Nehledej, švagře, podával mu strýc hodinky společně i s plnícím perem. Víš, trénuj mezi řeči, abych nevyšel ze cviku. No, abychom tu trapnou debatu skončili. Kluk se bude učit u mne a když se ti rozbijou hodinky, přinese ti jiné. Přestěhoval jsem se tedy ke strýčkovi. Jak krásný by to byl. 3 tajné vchody, 2 podlaha i strop, knihovna plná kriminalistických sborníků a tucty dalších lákadel pro mladého chlapce. Výuka začala hned ráno, neboť bylo třeba ukrást snídani. Půjdeme udělat samoobsluhu, rozhodl strýc, neboť tam si vybereš, co chceš. Chodím tam už 5 let a používám stejný trik, zvaný těhotná žena. Dneska však zvolím jiný způsob. Vezmeš košík a naložíš ho, co hrdlo ráčí. A nějakou maličkost strč pro cvik za kabát. Byl jsem překvapen, že strýc hodlá platit, neboť zůstával u pokladny, rozmlouvaje s vedoucím o zločinnosti mládeže. Náhle, to už jsem měl koš vrchovatý a za kabátem mraženou kachnu vykřikl. Támhle je ta straka. Vrhl se na mě a na mou hlavu pršely pohlavky. Vyrval mi kachnu ze záňadří a mával s ní nad hlavou volal. Je to možný? Vlastnoručně ho nezdaru odvedu na policii a hnal mě ke dveřím. Za hodinu je tu zboží zpátky s pokutou, ujistil ještě vedoucího. Ale nebylo. Za hodinu jsme byli už po snídani a v troubě se pekla kachna. Strýc pak ještě vzkázal telefonicky do samoobsluhy, že vedoucí je vůl. Jak přijít rychle k penězům na cestách bez cestovní vkladní knížky, mě strýček naučil také záhy. Stačila k tomu páska pomocníka veřejné bezpečnosti a vybírání pokut za nepřiměřenou rychlost, kterou Urban odhadoval během vedle auta. Když se stmívalo a bylo třeba dopravit se domů, nechal posledního řidiče vystoupit z vozu, řka, že přeskouší, jak fungují brzdy. Automobil jsme pak prodali dychtivým servisům na součástky.
Strýce Urbana provázelo při práci neobyčejné štěstí. Jen jednou se pamatuji, že padla kosa na kámen. To se totiž strýček zastavil u slepce na nároží a vsypal si obsah jeho klobouku do dlaně. Vřímající nebožák se vymrštil a začala honička, kterou by nikdo od invalidy nečekal. Zaběhu po nás házel nevidomý dlažební kosky s nebývalou přesností, což svědčilo o tom, že ten člověk nejenom vidí jako sokol, ale že i ruce a nohy má v nejlepším pořádku. Strážníka na křižovatce tato situace vyvedla z míry natolik, že začal střídat světla na přechodech tak rychle, až slepci přecházel zrak. Díky zmatku jsme mu tedy unikli, ale přesto bylo slyšet, jak volá mávé bílou holí, že se ještě uvidíme. Tato nicotná příhoda se nám zdála velmi zábavná, ale bohužel jsme se slepcem skutečně ještě viděli. Moje učednická léta byla tak násilím přerušena. Strýc v nucené samotě, jak se zdá, zatrpkl, neboť na motáku z vězení se dal slyšet, že nemá cenu dělat poctivé řemeslo, když svět je plný podvodníků.

Moje první schůzka. Na svou první schůzku jsem se připravil velmi pečlivě. Nejprve jsem se dokonale omyl, pamětliv slov pana učitele Čolka, který s oblibou říkával: les dělá ozvěna, vůně gentlemana. Potom jsem si vyrazil louskáčkem na ořechy dvojku vlevo nahoře, abych mohl ohromit svoji vyvolenou pionýrku Anu Žentourovou pliváním skrz mezeru v zubech přes plot. Přirozeně, že jsem před rodinnými příslušníky své přípravy tajil. Pouze na sestře jsem si chtěl ověřit nějaké reakce, a proto jsem se jí optal, co by dělala, kdyby někdo nečekaně políbil. Ona mi odpověděla, že žádné peníze nemá, abych nežebral, a že už jsem s tím trapnej. Ujistil jsem jí, že mi nejde tentokrát o peníze. A co by tedy dělala, kdyby šla normálně přírodou a někdo jí dal pusu? Sestra se zamyslela a pravila, že by podle ní mohly nastat jen dvě situace. Buď by dotyčného jako řádné a poctivé děvče insultovala se slovy: nech si důvěrností, odporný individualisto, já patřím kolektivu. A nebo by polibek zdánlivě opětovala a přitom odcizila zvrhlíkovi občanský průkaz, který by pak odevzdala na nejbližším okrsku veřejné bezpečnosti. Po tomto skvělém ponaučení jsem si na rande občanský průkaz nevzal. Na schůzku jsem přišel přesně. Ne tak Anna Žentourová. Ta přišla až za 67 minut, ale za to sebou vedla mladšího bratra Vinska po straně pravé a na vodítku po straně levé žíhanou dogu. Na první pohled mě upoutalo, že Vincek i doga mají podobný chrup. Anna se omlouvala, že jde pozdě, neboť prý byla se psem na očkování proti vzteklině. Pravil jsem, že mi to nevadí, že nikam nespěchám, že je mi teprve 15. V tom mě žíhaná doga přátelsky kousla do sedacího svalu, čemuž se malý Vincek nadšeně chechtal. To mě dopálilo. Počkej, ty blbečku, pomyslel jsem si. A mezi tím, co jsem šplhounsky chválil chrup naštěstí očkované dogy, šlápl se mu tvrdě na nohu. Dávej pozor, vole, řekl Vincek a bodl mě hřebíkem do stehna. Pochopil jsem, že bude lepší, když s ním pro příště nebudu vyhledávat spory. A v duchu jsem zalitoval, že nebyl očkován společně s dogou. Půjdeme? Otázala se Anička. Půjdeme třeba do parku, navrhl jsem ducha přítomně. Vincek se začal hádat s Aničkou, že mě klidně vezme kamenem do hlavy a že ani nepípnu, protože jsem do ní tvrdej. Spor vyhrál Vincek, který vzal dlažku a dal mi potěžka. Pravil jsem, že je pěkná, a když jsem jí vracel, byla zabalená do 10 koruny. Podíval se na ní, pak na mě a tiše řekl: hamoune, brázda dává 20. Ale přesto diskrétně odešel. Chtěl jsem Aničku políbit, ale zapomněl jsem na dogu. Ta ovšem nezapomněla na mě. A protože jsem se asi líbil, roztrhla mi plášť. Promiň, řekla Anička a dogu okřikla: to není diverzant, Kleopatro. Teprve nyní jsem si uvědomil, že mi před časem Anička vyprávěla, jak dostala k svátku psa od pohraničníků, se kterými má její pionýrský oddíl družbu. To je v pořádku, řekl jsem. Stejně si chci dát kabát zkrátit. Doga byl zřejmě chápavá, neboť mi v tom okamžiku zkrátila plášť tak dokonale, že mi zbyly jen rukávy. To nevadí, volal jsem znovu. Nepotřebuji vlastně kabátek vůbec, vždyť je skoro jaro. A nesl jsem chatrné zbytky pláště přes ruku, doufaj, že z toho doma spíchnu aspoň penál. To je divné, co to zvíře má, řekla Anička, dívajíc se, jak doga vrčí. Nezabýval se s někdy myšlenkami na pašování přes hranice? Kdepak naopak, pravil jsem rychle, protože se ke mně opět Kleopatra nebezpečně blížila. Což dát pejskovi náhubek? Navrhl jsem nesměle a v očích už jsem měl panický strach. Proč, řekla Anička, vždyť je krotká. Velmi krotká, uznal jsem, ale jelikož se doga Aničce vytrhla, rozběhl jsem se zoufale k fontáně, která byla památná tím, že na ní před měsícem přinutili chuligáni vylézt lékárníka Mnišku a křičet, že veškerý prášky jsou svinstvo. Mezi dogou a koupelí volil jsem koupel.
Topícího mě vylovil po delší chvíli hlídač parku, který moji lázeň ovšem považoval za recesi. Asi čtvrt hodiny mě udržoval hráběm a v kašně, svolává lidi, aby se šli podívat, že zas mládež provokuje. Teprve, když jsem byl všeobecně odsouzen, se sklidnil, vybral od lidí z davu, který se na mě díval, po 5 koruně a odešel uhrabovat cestičky. Vydrápal jsem se zbytkem sil z tůňky. Měl jsem štěstí, že v davu byl lékař, jenž mě na místě ošetřil a věroval s rukou staré paní, která mě chtěla upálit, aby byl úrodný rok. Měla smůlu. A nebo se asi znala s králem Šumavy, neboť jí nyní hnala do gas směrem ke konečné sedmičky. Nic zlého jsem té paličově dceři nepřál, ale byl jsem rád, že jsem konečně s Aničkou sám. Budeme si povídat, anebo budeš pořád blbnout, otázala se. Budeme si povídat, slíbil jsem zoufale a chtěl jsem ji obejmout. V tom jsem dostal cihlou do zad. Za 10 korun toho bylo dost. Blížil se Vincek a mával prakem. Z druhé strany přibíhala doga a hnala před sebou členy klubu českých turistů, kteří se provinili pouze tím, že se zrovna vraceli z Rozvadova. Další sled událostí si přesně nepamatuji. Vím jenom, že hlídač mrštil po Vinckovi rýč, neboť ten šlapal po kytičkách. Doga nahnala turisty do řeky k velké radosti otužilců, kteří se domnívali, že je to výsledek jejich náborové akce, a začala znovu žertovat se mnou. Vincek poranil hlídači nohu, ale ten byl i na jedné nebezpečný, přískoky vyrazil ke mně a když zjistil, že nemám občanský průkaz, demoloval mě postříkem na mšice volaje. Chuligáni vyhubím, jakože jsem Antonín. Pak jsem omdlel. Když jsem se probral z bezvědomí, byla Anička již provdána. Od té doby první schůzky vynechávám a chodím rovnou na druhou.

jak jsme vítali Australana. Zvýšení turistického ruchu je věc chvályhodná a prospěšná. My poznáváme cizí kraj, cizí mrav. Zahraniční turista pak pokochá se krásou naší domoviny. I památná místa budou zvelebena. Tak u příkladu na zdi hradu Velhartice se vedle nápisu Nosnedl Klatovi 246 objeví Umašejk Perzie věryto malajskou dýkou. V brdských lesích vzpomene elegantně oděný indián válečné stezky dědů, na císařské louce budou před koženým stanem eskimáci porcovat soba. Ačkoliv naše obec není právě význačným letoviskem či lázněmi chvalné pověsti, přece se nás celá akce dotkla netušenou měrou. Alois Sloup, řezbář, co bydlí za kostelem, má bratrance v Austrálii. Dřív jsme to přecházeli taktním mlčením, ale poslední dobou, když je to dovoleno, se zajdeme občas pozeptat, co nového v Melbourne, jaký je stav vody na australských tocích, i jinak lehce rozprávíme. Onehdy povídá Sloup jen tak mezi řečí, že Fred, jako bratranec, přijede koncem srpna na návštěvu. Srdce prý zavolalo, přes oceány a kontinenty do rodné výsky Australan přilétne. Tak to povídá a přitom klidně vyřezává betlém. Nás však tato zpráva vyburcovala k horečné činnosti. První začal předseda. Na schůzi výboru překvapil všechny přítomné návrhem, aby do znaku obce byl umístěn místo užovky divoký australský králík. Všechny to zarazilo, ale když jsme pochopili příležitost k proslavení vesnice, roztrhl se z návrhy pytel. Obnovíme kanalizaci po předcích, zapřísáhl se okresní hygienik. Vzpomeneme si, kde byl rybník, vřískl po rybníku. Zeptáme se ve městě, kudy vedla silnice, prohlašoval cestář. Zavedeme petrolejky, louče čadí, volá rozvášněný elektrikář Krupka. A když se i soused Linka zavázal, že bude pást kozu jinde, aby mohli zase jezdit vlaky, přišel se svou troškou do mlýna i předseda JZD. Já, soudruzi, řekl a praštil pěstí do stolu, štěstí, že máme srpen, mu ukážu žně v plném proudu. Tichý a ušlápnutý agronom Pešek se snažil namítnout, že ještě není zase to. A hele, řekl předseda, aspoň nebude práce s výmlatem. Ale 15. piju, pánové, jako by byly dožínky. Termíny v kalendáři jsou mi svatý. Ale co ukážeme Australanovi, šeptl ušlápnutý agronom. Kohoutí zápasy, zareagoval veterinář. Ty jsou za mořem oblíbený a dva kohouty snad v družstvu seženeme. Při nejhorším nám vypomůže školník vodička, ten jich má nejmíň 8. Co vypomůže? Odevzdá je, řekl předseda a napsal výnos. Jak tady ten chlap vlastně bude dlouho, napadlo ušlápnutého agronoma. Asi 10 dní, prohlásil tetiva, který bydlel hned vedle Sloupa a měl všechno z první ruky. Hergo, tak dlouho kohouti zápasy nevydrží. I když je budeme popichovat, zachmuřil se tajemník. Musíme vymyslet ještě něco. Ponocného návrh, aby Australan skákal ve stodole z trámu do slámy a tak si užil, neprošel. Také návštěva koupaliště byla zamítnuta, protože Australan šťoural by v něm jistě hledal vodu. Plavčík Masák přišel sice v očekávání z propitného s konstruktivním návrhem, aby se dno nádrže natřelo na modro a on, že by z kabiny dělal šplouk šplouk a občas křičel topím se, čímž by iluze byla dokonalá. Ale co dělat v případě, že by Australan iluzi podlehl a chtěl si zaskákat z 5metrového prkna? To nevěděl nikdo. K večeru jsme však přesto sestavili program rodákova pobytu u nás. Vypadal takto. První den. Uvítání před kašírovanou školou, poté slavnostní zahájení kohoutích zápasů. Druhý den kohoutí zápasy. Třetí den kohoutí zápasy. Čtvrtý den kohoutí zápasy. Pátý den slavnostní zakončení kohoutích zápasů a hostina s poraženým. Šestý den
Beseda o kohoutích zápase. Sedmý den, beseda s Pavlem Kohoutem. Osmý den, promítání filmu o kohoutích zápasech s Hřebínkem na život a na smrt. Devátý den, slavnostní zakončení Australanovy návštěvy a předání čelenky z kohoutího peří. A tak nastal dlouho očekávaný den. Před Ladovskou školou visel obrovský plakát s heslem Vítej, milý Frede Sloupe, zas tě náruč rodná houpe. Ve výloze samoobsluhy se skvěly nápisy Mluvíme finsky,

V levé části náměstí byli podle velikosti seřazeni žáci devítiletky, kteří pod vedením harmonikáře Douši cvičili píseň Touha po domově. Zvláště malebný obrázek skýtali žáci 6. B. Podle návrhu ředitele školy byli každý žák a každá žákyně opatřeni na bříšku mošničkou a poskakujíce představovali klokánky. Napětí vrcholilo. Byl přinesen chléb se solí, děti rozkošně hulákali píseň, kohouti zuřili, jeden dokonce agronoma klofnul, pentličky vlály a žáci 6. B poskakovali s mošničkami radost pohledět, když se doprostřed slávy přišoural Alois Sloup v jedné ruce betlém, ve druhé dopis. Tak nic, řekl. Fred nepřijede. Odložil návštěvu na neurčito. Předseda smutně rozpustil shromáždění. Ředitel školy ve snaze zachránit situaci navrhoval, abychom alespoň oslavili 16. výročí zrušení pastoušky, ale to už byl na náměstí sám. Fred Sloup přijel nikým neočekáván asi za 14 dní. Poznali ho pouze 3 výminkáři a uličník Jarda Slabihoudek mu prakem srazil klobouk z hlavy. A dobře mu tak, cizákovi. Australan nebo Eskimák. Ať vidí, že my Češi před ním páteř neohneme.

U nás v rodině máme zakořeněný odpor proti alkoholu. Pálenka k nám nesmí od té doby, co dědeček v alkoholickém opojení šimral základy domu trhavinou. Neboť se mu zdálo, že vnučka špatně chápe jeho opilecký výklad o Vezuvu. Také otec alkohol nesnáší. Zejména pak po 10. sklence rumu. Teta se napila poprvé při svatbě a od té doby nevystřízlivěla. Bratr vůbec nepije a jistě neprávem se mu přezdívá demižón. Je přirozené, že já, jsa takto přísně veden, jsem obcházel restaurace širokým obloukem a nenávistně plival na vývěstní štíty vináren. Také kamarády ve škole jsem napomínal, aby o přestávce neprolévali hrdlo levnou výčepní lihovinou. Říkal jsem jim upřímně, volové, kdybyste nechlastali a za ušetření peněz koupili si švihadlo a potírali tělo. Sám jsem jim šel nejlepším příkladem. Hned ráno, když jsem stál ze žíněnky pod čirým nebem, neboť otec propil postele a dům, rozhýbal jsem si tělo maratonským během a při jízdě vlakem zpět jsem na záchodku prováděl ranní hygienu, omyl celé tělo, záda promasíroval papírovým ručníkem a v kupé jsem si napsal úkoly. O jídlo jsem také neměl starost. V nádražní restauraci se vždy našlo něco z předešlého dne, zvláště když jsem nebyl vybíravý. Nepohrdl jsem ani ováleným soustem, neboť tělo sportovce spotřebuje mnoho kalorií a neptá se, kde jsi je získal. Ve škole jsem se nejvíce těšil na hodinu tělocviku. Bohužel tělocvikář Haštal nepatřil k průkopníkům tělesné výchovy. Hodiny zanedbával, rozcvičku vynechával vůbec a k nářadí nás nepouštěl, abychom ho prý neohmatali. Za to se však věnoval vyspělé žákyni Kotizové, které často vysvětloval pod bradly základy sportovní masáže. Po vyučování, kdy všichni ostatní hoši kouřili za stodolou, jsem je vždy marně varoval slovy. Volové, kdybyste nehulili a za ušetřený peníz koupili si švihadlo a potýkali,

Vyrali tělo. Po obědě, který jsem měl připraven u známého popeláře Kalouse, jsem se šel na nedaleká jatka poměřit s kamarády řezníky v zápase. Když jsem je všechny unavil, pustil jsem se do lesa pomoci dřevorubcům stahovat klády do údolí, neboť jim padla kobyla. Doma jsem se večer vlastně jen otočil, vzal si starší oděv a sváteční montérky zavěsil na strom, aby do neděle vydržely puky. A před usnutím počirákem jsem při svitu svatojánských mušek ve sklenici prolistoval své album sportovců. Tak ubíhal den za dnem. Mé tělo sílilo, svaly dosáhly tvrdosti kamene a při běhu jsem rychlostí připomínal pštrosa. Bylo mi dobře, když jsem se ve vypůjčených tretrách vznášel družstevními lány a dechu se mi stále dostávalo a svaly necítili únavu. Rolníci nechávali práce a selky mi s úsměvem mávali šátky. Usmál jsem se na ně také a běžel dál. Ne, mně ještě nepřišel čas ohlížet se pořádně chlapsky po ženách, jak se říká, zakoketovat si s babama. Můj cíl sportovce byl jasný. Nejprve připnout na hruď olympijskou medaili a pak teprve ženu mezi atletkami si najít a o svatební noci na obě líce pocelovat. Však už to dlouho trvat nebude, když stanu na stupni vítězů v 10 boji. Pot se ze mne lil, ale v běhu jsem nepolevil, i když obloha hrozivě potemněla a zdáli hrom burácel. Vybíhal jsem pravidelným tempem strmý kopec. I nad tebou, přírodo, zvítězím, volal jsem, přestože mi přívaly vod zalévaly ústa. V tom zahřmělo přímo nade mnou a blesk rozčísl blízkou borovici. Startovní výstřel, pomyslel jsem si. Jako na stadionu, zkusíš si finiš, Václave. A vyrazil jsem tryskem do louky. Zde nalezený deník sportovce končí. Citujeme ještě zprávu z okresních novin. Tragická událost. Včera našli zemědělci svážející seno na louce u kulturního domu, dříve u pastoušky, tělo mladíka zasaženého bleskem při pondělní dešťové přehánce. Jedná se o Václava Zoubele. Upozorňujeme pionýry, aby si vzali z této nehody příklad, jak správně říká tajemník MNV, což jim vzkazuje. Milé děti, zastihne-li vás živel v poli, lehněte si do brázdy a odhoďte vše kovové, například pluh. Nebo jděte do nejbližší restaurace a v klidu vyčkejte sucha. Jenom blbec, jako byl Zoubele, v bouřce utíká. Čest jeho památce.

Je zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavieru krásně popsal tento úhlavní put všeho tvorstva Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé neuzavírají se nutkání onomu a popisuje ji tak dovedně, že mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a luzné představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 330, ten sprosták, co napsal Decameron, celá kniha, včetně vysvětlivek, Klíčka Benjamin, Divoška Jaja, kapitola 7, strana 124 a 126. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až třikrát. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v o něch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl se mi však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Včas mě varoval otec před těmito úkryty neřesti, které sídlo mají převážně v suterénních prostorách na předměstí, v brlozích, kde čpí pivo a líčidla ohmataných krásek a kde Šváb trvale usadil se, aby svou přítomností dokresl ubohost prostředí. Také jsem nechtěl to kouzlo poznání promrhat v rychlosti v chladných nocích na Petříně, kde, jak jsem slyšel, chlípní důchodci triédrem do křovíček nakukují a zneužívají tak citů nás mladých ke svému povyražení. Na taneční zábavě se mi také dívku schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl a hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté, jako horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji do práce, do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže společnému štěstí. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde se děvčata povalují chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak gránu hodila do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou a půvabnou jako květ blatouchu v raní mlze? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteřím dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam mačino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechává jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. U nás v tělovýchovné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jedinou cvičenku. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde,
protože jsou to sporty cudné, až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání, tam je ženami předspáno, že mnohdy dna bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a plavčíka nabádají, aby voda byla vždy průzračná a mužských diváků z dostatek. A atlétika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Luci, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu. Jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julií, Lucí, Ludmil, Božen a sousedek. Onehdy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, s trochou fantazie i pohledná. Čtení ani psaní jí nečinilo zvláštní obtíže, ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 5 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že leco zpamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horlil jsem, vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války, sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Tvrdý otec však přesto sňatek nepovolil. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevyvstekali se dosyta 3 mušketýři. Vinetů s Old Shatterhandem a Kolben s Daňkem. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku sobě rovnou, vystačím si s Karlem.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
1: Dětské oddělení nemocnice Kyjov má 14 nových postýlek se zdravotními matracemi a 7 infuzních stojanů. Vybavení za 390 tisíc korun nemocnici darovala nadace Sokrates Pavla Holešinského ze Šardic. Oddělení navíc dostal od Datky Vracov nové povlečení za 6,5 tisíce korun.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zataženo, od jihu se bude rozšiřovat občasný déšť, včetnější v jihovýchodní části kraje. Odpoledne a k večeru budou srážky ubývat, přes den naměříme 14 až 17 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

až se jednou ztratíš všedi všedních dnů. Nikdy není pozdě začít hrát jinou hru.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
1: Bývalé asfaltové hřiště na sídlišti Louky v Jarošově se mění na parkoviště. Město Uherské Hradiště tam začne vytvářet 40 nových parkovacích míst. Hotovo má být do konce září. S úpravami souvisí také změna nástupního místa autobusů. Cestující budou nově nastupovat ve stávajícím zálivu u přístřežku zastávky.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zataženo, od jihu se bude rozšiřovat občasný déšť, četnější v jihovýchodní části kraje. Odpoledne a k večeru budou srážky ubývat, přes den naměříme 14 až 17 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
1: Řidiče v Kyjově čekají v příštích dnech omezení na křižovatce ulic Mezivodí a sídliště za stadionem. Od pondělí 14. do středy 16. září totiž přijde na řadu pokládka nového asfaltu. Město proto žádá řidiče o opatrnost, nižší rychlost a ohleduplnost vůči pracovníkům stavby.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zataženo, od jihu se bude rozšiřovat občasný déšť, četnější v jihovýchodní části kraje. Odpoledne a k večeru budou srážky ubývat, přes den naměříme 14 až 17 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Ty můj najmilejší zádaní les.
1: A keď se bude se pát, a ty...

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Veselska.
1: Ulice Rybníček v historické části Veselí nad Moravou prošla během léta kompletní proměnou. Vznikla tam nová komunikace ze žulových kostek, 11 parkovacích míst a také stanoviště podzemních kontejnerů. Přibylo i nové dopravní značení, které má lépe usměrnit parkování a provoz v lokalitě. Vše stálo téměř 5 milionů.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zataženo, od jihu se bude rozšiřovat občasný déšť, četnější v jihovýchodní části kraje. Odpoledne a k večeru budou srážky ubývat, přes den naměříme 14 až 17 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Dětské oddělení nemocnice Kyjov má 14 nových postýlek se zdravotními matracemi a 7 infuzních stojanů. Vybavení za 390 tisíc korun nemocnici darovala nadace Sokrates Pavla Holešinského ze Šardic. Oddělení navíc dostal od Datky Vracov nové povlečení za 6,5 tisíce korun.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zataženo, od jihu se bude rozšiřovat občasný déšť, včetnější v jihovýchodní části kraje. Odpoledne a k večeru budou srážky ubývat, přes den naměříme 14 až 17 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Pozvánky na vinařské akce, vrásky na čele vinařů v šampani a co vás taky čeká už příští víkend v Bzenci, řeč bude o veřejné degustaci téměř 800 vín slovácké nominační soutěže do salonu vín a taky Klára Kolárová, národní someliérka a její pohled na zákulisí návštěvy 18 Masters of Wine v České republiky a jejich čtyřdenní trip po všech vinařských podoblastech. O tom všem bude řeč, já jsem Rastín Janovič a jsem blázen do vína, přeji prima poslech.
0: S jihem za vínem a Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz Rádio Jih Cymbálka.

0: Jihem za vínem. Na rádiu Jih.
1: Blíží se bzenecké krojované vinobraní a s ním i veřejná ochutnávka všech vín za slováckou podoblast, která budou bojovat o titul nejvyšší šampiona salonu vín pro příští rok. Soutěž má pro letošek ale jednu velkou novinku. Jednotné vstupné pro neomezenou degustaci klidně všech vín. Ale postupně. Mluvím o pátku 18. a sobotě 19. září. U bzeneckého zámeckého parku bude opravdu z čeho vybírat 795 vín od 96 vinařů. Rýňáky, těch je úplně nejvíc, samozřejmě. Taky šardonky, sauvignony, tramíny, šeďáky, ale budou tam i desítky pálav a hibernalů, a to jsou velmi oblíbené voňavky. Z těch méně častých, které stojí za ochutnání, například Cabernet Curtis, Donau Riesling, Malverina, Noria, Regent i světový Malbec. K tomu vám po oba dny bude hrát cymbálka, v sobotu se představí desítky veteránů, no a zámecké sklepy nabídnou i speciální exkluzivní prohlídky s degustací. No já myslím, že není moc o čem. A k tomu všemu i stánky a kulturní program na náměstí, tak nezapomeňte už příští pátek 18. a v sobotu 19. Vstupné je nula, platí se buď to každý vzorek zvlášť, anebo pětistovku za vše. Více se dozvíte na webu Sdružení slováckých vinařů CZ, kteří taky výstavu pořádají.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na rádiu Jih.

0: Vítem Zavínem na Rádiu Jih.
1: Ve Francii letos zažili něco, co tam prý ještě neměli. Extrémní vedra, celkem 4 vlny od května, dohromady 63 dní. Donutila vinaře v Šampani začít sklízet hrozny už 6. srpna. A to je o 3 týdny až měsíc dřív, než bývá zvykem. Problém je, že spousta sběračů hroznů byla v tu dobu ještě na dovolené. Takže vinice museli narychlo zhánět posily. No a podle představitelů tamního sdružení pěstitelů se termín sklizně za posledních 20 let posunul dokonce o celý měsíc dopředu. Horko má přitom dvě strany mince. Méně vlhkosti znamená méně plísní, ale hrozny zase rychleji sládnou a tak stoupá obsah alkoholu ve víně. A to věru základnímu vínu na výrobu sektu vůbec nesvědčí. K tomu se přidávají i měnící se návyky milovníků vína a taky americká cla. No, i když by se vinařům ze Šampaně mohlo závidět, jaké skvělé sekty dělají, jinak jim závidět opravdu není co. Zároveň ale oni sami věří, že réva se časem přizpůsobí i této divné době.
0: S Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih.

0: Kláry Kolárové.
1: Stala se neuvěřitelná věc. Do České republiky přijelo na studijní cestu 18 Masters of Wine, největších kapacit ve světě vína. Tak se nedivte, že nám jejich návštěva trošku rozklepala kolena. O to více nás všechny potěšilo, jak byli spokojení a jak moc jim chutnal náš Vlašák a Frankovka. Nebojte, i na Pálovu došlo, ale Vlašák a Frankovka vyšly z ankety jako ty dvě odrůdy, kterými bychom se měli ve světě podle nich ukazovat. Překvapila nás i jejich další rada. Používejte české názvy. Na místo překladu máme zůstat u svého. Vlašák a Frankovka. A vlastně proč ne? Vždyť i my se učíme vyslovovat názvy zahraničních vín. S propagací našeho vína by nám pak podle nich posloužilo spojení s Bohemian Rhapsody od Queen, případně s Davidem Pastrňákem. Nebo vás napadá někdo jiný, kdo by nám s tím naším vínem v zahraničí pomohl?
0: Rádio Jich Cymbálka.

0: Jindřichem Zavínem na Rádiu Jih.
1: No a pohled do kalendáře, dnešní povídání o víně tradičně uzavře. To, abyste věděli, kam si můžete vyrazit za vínem vy osobně v následujících dnech volna. Tak si pište. Blatnice pod Svatým Antonínkem, Brno, Bulhary, Bzenec, Čejkovice, Dolní Bojanovice, Hustopiče, Mikulčice, Mikulov, Milotice, Moravská Nová Ves, Mučenice, Nový Šaldorov, Sedlešovice, Polešovice, Rakvice, Skalka, Starovice, Strážnice, Šatov, Uherské Hradiště, Baltice, Velké Pavlovice, Vlasatice, Vrbovec a Znojmo. Více se dozvíte na portále Vína z Moravy, Vína z Čech, CZ. Já se za vámi těším zase příští týden. Do té doby se mi mějte moc hezky, žijte zdravě, pijte burčák a moravské víno. Dobře vám radím. Váš Rastíno, Janovíno.
0: S Jihem za vínem. Za vínem. A Rastíno Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinazmoravyacech.cz

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
1: Bývalé asfaltové hřiště na sídlišti Louky v Jarošově se mění na parkoviště. Město Uherské Hradiště tam začne vytvářet 40 nových parkovacích míst. Hotovo má být do konce září. S úpravami souvisí také změna nástupního místa autobusů. Cestující budou nově nastupovat ve stávajícím zálivu u přístřešku zastávky.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy zataženo, od jihu se bude rozšiřovat občasný déšť, četnější v jihovýchodní části kraje. Odpoledne a k večeru budou srážky ubývat, přes den naměříme 14 až 17 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jihcimbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cimbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cimbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cimbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jihcimbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocimbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
2: Řidiče v Kyjově čekají v příštích dnech omezení na křižovatce ulic Mezivodí a sídliště za stadionem. Od pondělí 14. do středy 16. září totiž přijde na řadu pokládka nového asfaltu. Město proto žádá řidiče o opatrnost, nižší rychlost a ohleduplnost vůči pracovníkům stavby.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
2: Dnes na jihu Moravy zataženo, od jihu se bude rozšiřovat občasný déšť, včetnější v jihovýchodní části kraje. Odpoledne a k večeru budou srážky ubývat, přes den naměříme 14 až 17 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
1: Letošní úroda hroznů bude podle prvních odhadů Svazu vinařů zhruba o 30% nižší než dlouhodobý průměr. Hlavním důvodem je dlouhodobé sucho, které podle vinařů stojí za naprostou většinou propadu. Hrozny jsou menší a méně šťávy bude také při jejich lisování.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes večer polojasno až oblačno, noční teplota 10 až 7. Jaký na nás čeká víkend? Zítra bude na jihu Moravy polojasno až oblačno, místy přechodně až skoro jasno. Naměříme 20 až 23 stupňů, v neděli oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami a k tomu 21 až 25 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
1: Dětské oddělení nemocnice Kyjov získalo 17 nových monitorů dechu v celkové hodnotě 51 tisíc korun. Přístroje nemocnici daroval nadace Křižovatka díky příspěvkům několika firem z regionu. Monitory sledují dech miminek a mohou upozornit na jeho zástavu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes večer polojasno až oblačno, noční teplota 10 až 7. Jaký na nás čeká víkend? Zítra bude na jihu Moravy polojasno až oblačno, místy přechodně až skoro jasno. Naměříme 20 až 23 stupňů, v neděli oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami a k tomu 21 až 25 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.
1: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní.

sa cestama piesnička kotúlá, dešuhaj s dívčatem hájem sa potúlá. Bývajú veselé, muziky hodové, v malovaných búdách víno rubínové. To je kraj bohatý na lásku, na ľudí. Tam ťa pekné dzívča hubičku prebudzí. Je tam jak v pohádce od našej mamičky, kde kráčáš dzedzinou do našej uličky. Je to jak voňavé prečňama

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jihcimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
1: Cestující ve Bzenci čekají od pondělí 14. září změny na autobusových linkách 665, 912 a 934. Důvodem je dopravní omezení, které potrvá až do 6. listopadu. Autobusy budou v části města jezdit po objízdných trasách a změní se také poloha zastávky Bzenec náměstí. Ve směru na Strážnici se zastávka přesune zhruba o 200 metrů zpět.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
1: Dnes večer polojasno až oblačno, noční teplota 10 až 7. Jaký na nás čeká víkend? Zítra bude na jihu Moravy polojasno až oblačno, místy přechodně až skoro jasno. Naměříme 20 až 23 stupňů. V neděli oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami a k tomu 21 až 25 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka. Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jich přeje Zbyněk Kopeček. O víkendu mají být opět velmi vysoké teploty a proto je důležité mít rmut i hned po pomletí co nejrychleji schlazený a zabránit tak divokému kvašení ještě před odkalením. Na povrchu bobulí je totiž velké množství divokých kvasin, které snadno způsobí samovolný a rychlý kvas. Pokud se tak stane, je zle. Mošt se zahřeje do vysokých teplot, ztratí svěží aroma a u budoucího vína bude málo kyselin. I malý vinař může tomuto uniku ve svém provozu zabránit, a to hlavně díky dvěma jednoduchým a relativně levným technologiím. Nejjednodušší je použití suchého ledu, což je v podstatě slisovaný granulovaný dusík, který se vyskytuje ve volné přírodě. Největší výhodou je okamžitá reakce a rychlé schlazení rmutu. Díky sublimaci po suchém ledu nezůstanou žádné stopy a přitom je účinnost okamžitá a poměrně dlouhodobá. Velkou výhodou je také to, že reagující led vytvoří nad hladinou rmutu díky odparu ochranou atmosféru, která zabraňuje oxidaci. A nejen oxidaci, ale také přístupu různých nežádoucích bakterií, kvasinek, těkavek anebo hmyzu. Za výhodu lze považovat i snadnou manipulaci a skladovatelnost a také dávkování. Obecně platí, že 1 kg suchého ledu ochladí 100 litrů rmutu o 1 stupeň. Suchý led už máme v prodejně, a tak není problém se pro něj zastavit. Ale protože jde o těkavou látku, je třeba jeho použití plánovat a také si jej s dostatečným předstihem u nás zajistit. K suchému ledu máme v nabídce i přepravní boxy, lopatky a kompletní příslušenství. Suchý led je velmi progresivní chladící médium s okažitým nástupem. Jen buďte opatrní při manipulaci, silné rukavice jsou ta nejlepší ochrana před poleptáním mrazem. Minulý rok ukázal, že je vysoký zájem o tuto technologii. Jako druhou variantu chlazení nabízíme osvědčené chladící agregáty napojené na chladící desky. Fungují výborně, ať už si vyberete základní typ s trojsmyčkou, který spolehlivě uchladí i 1000 litrů, nebo sofistikovanější model, který umí chladit i ohřát 4 samostatné nádrže a má tak digitální řízení na každou nádrž samostatně. Takže shrnuto a potrženo. Laboratoř na vzorky do druhého dne, ta nám už funguje přesně, suchý led máme a účinné chlazení Linder také. Tedy na chlazení jsme připraveni. Ale na závěr ještě jeden trik důležitý pro letošní rok. Do moštu přidejte přípravek Fitovil proteina XP nebo Fitohil proteina P. Tyto přírodní proteiny zbaví vína hořkosti způsobené letošním suchým a stresovým rokem. A nebojte se dát horní hranici. Vyplatí se to. Od mikrofonu Rádia Jich přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dubňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jich. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
1: Dobrovolní hasiči ve Valticích mají k dispozici nové zásahové vozidlo. Vůz město oficiálně převzalo a hasiči se hned začali seznamovat s jeho obsluhou i moderním vybavením. Nová technika má jednotce pomoci při zásazích ve Valticích i okolí.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes večer polojasno až oblačno, noční teplota 10 až 7. Jaký na nás čeká víkend? Zítra bude na jihu Moravy polojasno až oblačno, místy přechodně až skoro jasno. Naměříme 20 až 23 stupňů, v neděli oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami a k tomu 21 až 25 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jich Cymbálka. Kiosko 91,8 FM.
1: Sune přítel smutností, sunát, kde se zpívá, kdo nedělá to, co já.

0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
1: Letošní úroda hroznů bude podle prvních odhadů Svazu vinařů zhruba o 30% nižší než dlouhodobý průměr. Hlavním důvodem je dlouhodobé sucho, které podle vinařů stojí za naprostou většinou propadu. Hrozny jsou menší a méně šťávy bude také při jejich lisování.
0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
1: Dnes večer polojasno až oblačno, noční teplota 10 až 7. Jaký na nás čeká víkend? Zítra bude na jihu Moravy polojasno až oblačno, místy přechodně až skoro jasno. Naměříme 20 až 23 stupňů, v neděli oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami a k tomu 21 až 25 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.
1: Jindá byly časy, kdy zpívali všetci andělskými hlasy,

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy. Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Kyjovska.
1: Dětské oddělení nemocnice Kyjov získalo 17 nových monitorů dechu v celkové hodnotě 51 tisíc korun. Přístroje nemocnici daroval nadace Křižovatka díky příspěvkům několika firem z regionu. Monitory sledují dech miminek a mohou upozornit na jeho zástavu.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
1: Dnes večer polojasno až oblačno, noční teplota 10 až 7. Jaký na nás čeká víkend? Zítra bude na jihu Moravy polojasno až oblačno, místy přechodně až skoro jasno. Naměříme 20 až 23 stupňů, v neděli oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami a k tomu 21 až 25 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cít?
0: Lásku i zmierenie. Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
2: i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně. Kde matkina neha a otcova múdrosť všetko zlé zaženie. Tam v ozvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
2: Tam moja duša zaspí.
3: Rádio Ich Cymbálka.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka. Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jich Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.